Chima skull. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam. A já na všech s vámi stál.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Me buď v klubu džentlmeni, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

Jeden rok anebo už jen den, na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
1: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
2: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
1: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
2: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
1: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
2: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
1: Kdo opiluje borůvku?
2: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
1: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
2: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
0: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak jdejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tím to můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat

0: to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Simeon is the

0: Ryby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlhařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česnok k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
2: For

0: Už potřetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve potřetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hrůza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínat.

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Sýn slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s Lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 zkompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

rám ich míst.

Klartext.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj prověřil připravenost na případný nedostatek pitné vody. Modernizovaná městská sauna v Ostrově otevře na začátku října. Americký velvyslanec při NATO kritizoval Česko za obranné výdaje. Dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Marek Štětina. Karlovarský kraj prověřil připravenost na případný rozsáhlý výpadek dodávek pitné vody, jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí Jitka Čmuková. Cvičení Voda 2026, které se uskutečnilo na začátku září, zahrnovalo zasedání krizového štábu i praktické nasazení mobilních úpraven vody. Scénář počítal s extrémním suchem, znečištěním vodních zdrojů a výpadkem elektřiny, který by mohl omezit dodávky na 4 až 5 dnů. Cvičení se uskutečnilo v obci Křižovatka na Chebsku. Určené bylo především starostům obcí, členům bezpečnostních rad, pracovníkům krizového řízení krajů a dalším odborníkům. Účastníci si ověřili koordinaci krizového řízení, nouzového zásobování i obsluhu mobilních úpraven vody. Opravená městská sauna v Ostrově přivítá návštěvníky na začátku října. Nabídne 5 možností saunování, nové relaxační zázemí a bezbariérový interiér. Kapacita se zvýší na 40 osob, přibližně dvojnásobek původního stavu. Pokračuje mluvčí města Lucie Kubešová.
3: Návštěvníci budou moci využít klasickou finskou saunu, biosaunu, aromasaunu, infrakabinu a parní kabinu. Samozřejmě bude součástí městského saunového světa ochlazovna, ledová tříšť a venkovní ochlazovací bazének a také nově pryznicův chodník.
2: Modernizace sauny stála téměř 33 milionů korun. Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Babišova vláda plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP.
4: Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku. Česká republika se podle něj bohužel v tomto žebříčku propadá na samé dno aliance.
5: Došlo sice k drobným úspěchům, ale rozhodně je třeba udělat víc.
4: Prohlásil americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Tvrdí, že na rozdíl od předchozího kabinetu jedná se spojenci na rovinu. Americkému zástupci prý dnes situaci popsal realisticky. Státy NATO se na loňském summitu v Hágu zavázaly dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5% HDP. Dalších 1,5% má jít například na infrastrukturu, odolnost nebo posílení kyberbezpečnosti. Gabriela Muňozová, Český rozhlas.
2: Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před zvyšováním ruské hybridní hrozby v Evropě a ve Francii v posledních týdnech. Macron to řekl po schůzce s lídry parlamentních stran a kandidáty v prezidentských volbách, které Francii čekají na jaře. Macron politiky informoval o dopadech války na Blízkém východě a Ukrajině.
1: Sport.
2: Karlovarští hokejisté ve druhém kole Tipsport Extraligy uspěli v Mladé Boleslavi. Na ledě Středočechů zvítězili 4-1 ke spokojenosti trenéra Pavla Patery.
6: Myslím si, že v té první třetině jsme byli lepší a vyjádřili jsme to i brankami. Do druhé třetiny jsme stoupili velmi slušně, měli jsme přesilovku, ale bohužel tou přesilovkou jsme nastartovali Boleslav. Přesilovka byla odehraná lehkovážně a pustili jsme momentum zápasu a ve druhé třetině byla Boleslav lepší a my jsme byli hodně šťastní, že to bylo po dvou třetinách jenom 1-2 a třetí třetinu si myslím, že jsme odehráli tak, jak jsme chtěli.
2: V nedělním třetím kole Extraligy se Karlovy Vary od 17 hodin představí v Pardubicích.
1: Počasí.
2: Dopoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno, nejvyšší denní teploty 18 až 21 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnicích v regionu je teď ráno klid, provoz je velmi slabý a bez problémů nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Rozhlédli jsme se po kraji i po celém světě a po Marku Štětinovi už je tu i Lukáš Pochylý a přeje vám krásné ráno ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary a také ve společnosti Michala Davida, Radka Tomáška nebo třeba Poutníků a ve společnosti důležitých a zajímavých informací směs zpravodajství a publicistiky je pro vás připravena i dnes dopoledne a po ránu. A já doufám, že zůstanete v naší společnosti, pokud už teď v ní jste a nebudete mít žádný důvod ani vypínat, ani přelaďovat. Je přece víkend, sobota 19. září, 5 hodin, 5 a půl minuty. A to je správný čas začít si užívat, doufám, volný den. Ať je ta sobota krásná, ale jaká bude, to já už napovídat nebudu. Budeme se k tomu postupně dostávat.

Hned dvě křestní jména se skrývají ve jméně zpěváka, který právě zpíval jen rock'n'roll a nic víc, tedy Radek a Tomášek, ale ani Radek, ani Tomáš dnes svátek nemají. Svátek dnes slaví Zity. Zita, jméno původem italské nebo možná dokonce perské, v obou jazycích prý znamená totéž, a to mladé děvče. Mezi ty známé mladé dívky Zity patří například poslední česká královna Zita Bourbonsko-Parmská, anebo určitě se vám vybaví herečka Zita Kabátová. Jaká výročí se pojí s dnešním dnem, když už se tak díváme do kalendáře a přejeme Zitám všechno nejlepší? No třeba v roce 1783 poprvé letěla mongolfiéra. Ještě nenesla lidi, ale kohouta, kačeny a ovce. V roce 1837 Jan Evangelista Purkyně poprvé formuloval svoji buněčnou teorii stavby těl živočichů. 1938, smutný den, Velká Británie a Francie vyzvali Československo, aby se vzdalo Sudet. V roce 1991 poskočíme už do doby nedávné, to byl v Alpách nalezen zmrzlý Etsy, mumie z doby měděné, stará přes 5000 let. Začalo velké zjišťování, kudy vlastně v Alpách prochází rakouská a italská hranice. No, Italové nakonec vyhráli a mají Etsyho. V roce 2006 Jan Železný ukončil svoji fenomenální kariéru a zůstal stále aktivní jako trenér. V roce 2015 byl třeba v Praze konečně otevřen tunelový komplex tunelu Blanka a v roce 2022 se v Londýně konal pohřeb Alžběty II. Toto letí. Takové 4 roky a ani nám to možná nepřijde. Za malý okamžik se podíváme na oblohu. Do té doby si ale ještě zahrajeme Ace of Base, nabízím. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Když tak vykukuji z okna, dívám se na oblohu, co nás tam dnes čeká, jak bude a jaké počasí je teď, tak vidím spíš oblohu jasnou nebo polojasnou. Místy se objevují mlhy, teploty tady u nás v kraji zase poměrně chladné, poměrně nízké. Jsme opět po ránu studený kraj. Karlovy Vary například 6 stupňů, podobně jako v Sokolově, 5 stupňů v Chebu. V Aši naměřili 7, dokonce přes 7. O stupínek o 2 výš jsou na tom lépe na Plzeňsku, ale třeba u Kladna teď vidím skoro 11 stupňů, no budeme se muset zahřát sami, ale přes den ještě to nebude tak tragické. Teď ráno a dopoledne čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, hlavně na Chebsku a v údolí Ohře lokálně můžete opravdu potkat i mlhu, dávejte pozor hlavně pokud někam vyrážíte autem. Během odpoledne od severozápadu pak už ale bude přibývat hlavně vysoká oblačnost a po většinu času bude průsvitná, takže pršet z ní určitě dnes nebude. Teploty vyšplhají ještě k 18 až 21 stupňům, i na horách bude až do 17 a vítr bude jenom mírný jihozápadní nebo západní. Srážky opravdu dnes neočekáváme, budeme si to s meteorology samozřejmě ještě upřesňovat a hodnotit, jestli se nám něco nemění. Co se týče rozptylových podmínek, už také kvůli trošku tomu inverznímu počasí, teď po ránu čekejte mírně nepříznivé rozptylové podmínky, ale zlepší se to během dne, budou většinou dobré. Bio je také příznivé, zůstává na jedničce. Tak to je počasí, no a kam se podíváme teď? Podíváme se trošičku do historie. Zhruba 90 tisíc obyvatel protektorátu Čechy a Morava muselo právě před 85 lety začít nosit na oblečení žlutou, tedy Davidovu hvězdu s nápisem Jude. 19. září 1941 totiž začalo platit další nacistické protižidovské nařízení. Zaměříme se i tady na tu smutnou chvíli českých dějin, ale do té doby můžeme třeba s poutníky vyzdvihnout panenku.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii odvodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Právě dnes před 85 lety museli Židé v protektorátu Čech a Morava nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tedy museli snášet řadu drastických omezení, povinné označení žlutou hvězdou se stalo jen dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti a co následovalo? Transporty do gett a koncentračních táborů.
1: Ta hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohli úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: Nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky, nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj, nesměli chodit na různá místa, nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: A Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou tam bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Na dovolenou do Albánie bude možné příští rok v létě odletět z Karlových Varů. Čárterové lety do albánské Tirany bude nabízet cestovní kancelář Čedok. Ta bude zároveň pokračovat s přímými lety do turecké Antálie. Unie botanických zahrad chce dostat zahrady do české legislativy. Její zástupci předali žádost prezidentovi Petru Pavlovi při návštěvě bečovské botanické zahrady. Zákon by podle Unie pomohl s jejich ochranou, registrací sbírek i financováním odborníků. Karlovy Vary za prvních 6 měsíců nového systému vytřídili přes 800 tun bioodpadu. Podle lázeňských lesů a parků se jeho čistota zlepšila zhruba o 90%. Z rostlinného odpadu vzniká certifikované organické hnojivo. Sokolov letos nechá zbourat část objektu městské tržnice z 90. let. Podle schválené architektonické studie bude původní budova dál sloužit komerčním účelům. Vchody do obchodních jednotek ale povedou zvenku. Jordánský král Abdalah II. Navštívil Česko. S prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem jednal o bezpečnosti, situaci na Blízkém východě a další spolupráci v obraně a hospodářství. Český boxer Daniel Florian zvládl úspěšně vstup do mistrovství Evropy v Sofii a na úvod bojů ve váze do 80 kg porazil 5-0 na body Vuka Miciče z Bosny a Hercegoviny. Dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Provoz na silnicích v Karlovarském kraji i okolních regionech je v sobotu ráno velmi slabý, nemáme hlášené žádné komplikace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na to jsme zasedli k ohni. Šerif vstal a zahájil trampské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálení třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám trampskou přezdívku Azbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trampů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou, poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.

0: počasí.
1: Stále nad Karlovarskem převládá jasná, polojasná obloha. Místy se tvoří mlhy a teploty ještě zůstávají nízké. Nějakých 7 stupňů je sice momentálně na Klínovci a podobné je to třeba v Sokolově, ale v Chebu pouze 4 stupně. O něco teplej 9 stupňů vidíme momentálně v Dyleni. 5 stupňů má třeba hlásí vodárna v Mariánských Lázních. 2 stupně v Krásném Údolí, můžu zamířit ještě na sever kraje v Perningu. Momentálně rovné 3 stupně a pouhé necelé 2 stupně v Šindelové. Karlovy Vary ty potom v tuto chvíli hlásí nějakých 6, 6,5 stupně. Přes den se to ještě zlepší. Čekejte ráno a dopoledne většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Lokálně, hlavně na Chebsku a v údolí Ohře, můžou být opravdu i mlhy. Během odpoledne pak bude od severozápadu přibývat hlavně vysoká oblačnost a po většinu času bude ještě průsvitná. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách do 17, vítr během dne mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky teď po ránu ještě mírně nepříznivé, ale i to se zlepší, během dne budou většinou dobré. I biozátěž nás dnes potěší, zůstává mírná na stupni číslo 1.
0: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: Pátek, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: V Karlových Varech pokračují dny evropského dědictví. Stavbu úseku D6 u Karlových Varů získalo sdružení 4 firem, postaví ho za víc než 2 miliardy korun. Požár haly v Rynholci na Rakovnicku se podařilo dostat pod kontrolu. Dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno, teploty do 21 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Marek Štětina. V Karlových Varech začaly dny evropského dědictví. Lidé si už mohli prohlédnout technická zázemí různých objektů. Mezi nimi nechyběl například rašelinový pavilon u císařských lázní. Dnes bude zpřístupněný třeba sklep nebo věž Becherovy vily. Na jaká další místa se můžou zájemci vypravit, popsal mluvčí magistrátu Jan Kopál.
5: Dopoledne do zámeckých lázní, protože to je prostor, který nebyl v posledních desetiletích úplně volně přístupný. Bude otevřena i zámecká věž, tam je zpřístupněná expozice o velkých lázních zapsaných na seznam UNESCO. No a ti, kteří by měli trošku rozvernější náladu, tak si mohou vyzkoušet fotografování v historických kostýmech, které jsou tam také k dispozici.
4: Připravené bude také představení pouličního divadla, které začne ve 14 hodin před vřídelní kolonádou, nebo prohlídka kaple Panny Marie Bolestné za Grand Hotelem Pup. Ředitelství silnic a dálnic vybralo nabídku sdružení 4 společností na dostavbu dálnice D6 mezi Žalmalovem a Olšovými vraty. Stavba úseku vyjde na víc než 2 miliardy korun bez DPH. Uvedl to generální ředitel ŘSD Radek Mátl na síti X s tím, že nabídnutá cena je zhruba o čtvrtinu nižší, než se plánovalo. Na stavbu zhruba 7 kilometrů dlouhého úseku vydal dopravní a energetický stavební úřad stavební povolení letos v květnu. V přípravě je kromě úseku Olšov vrata Žalmanov i navazující úsek z Olšových vrat do Karlových Varů. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů má být kompletně dokončená podle posledních odhadů v červnu 2029. Hasiči od včera zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Kolem půlnoci se podařilo dostat plameny pod kontrolu a proto přes noc snížili stupeň poplachu ze třetího na základní. Halu na zpracování plastů teď hlídají termokamery a jednotky hledají skrytá ohniska. Hořet začala pravděpodobně drtička odpadu, ze které se požár rozšířil. Škoda může podle předběžných odhadů dosáhnout až 400 milionů korun. Příčinu bude zjišťovat i policie, říká mluvčí hasičů Tereza Sýkora-Flígerová.
6: Během dopoledních hodin bude ta hala kompletně vyklizená a to je vlastně potřeba potom pro další vyšetřování pro vyšetřovatele a spolu ve spolupráci s policií a ve spolupráci s experty z Technického ústavu požární ochrany v Praze, tak budou pátrat po té přesné příčině a budou sbírat další poznatky.
4: Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankční balíček je odkazem zemřelého republikánského senátora Lindsey Grahama. Ten ve Washingtonu patřil mezi největší podporovatele Ukrajiny. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny a Indie. Zahrnují taky postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům nebo tankerům ruské stínové flotily.
0: Sport.
4: Mistrovství světa v biatlonu uspořádá v roce 2031 Östersund. Švédské středisko bude šampionát hostit po třetí v historii. Rozhodla o tom Mezinárodní unie IBU na úvod svého kongresu v Německu. Za rok budou nejlepší biatlonisté soutěžit o světové medaile v estonské OTP. Následovat budou rakouský Hochfilzen a norské Oslo. V olympijském roce 2030 se samotné mistrovství světa tradičně konat nebude.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno, dopoledne. A odpoledne bude oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž je mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: A na silnicích v regionu je stále klid, provoz je velmi slabý a bez komplikací.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Nezbývá, než si přát, aby bez komplikací byla i celá sobota 19. září, která je 262. dnem letošního roku. Za chvíli vás zavedu zad s řidičskou abecedou, až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnicích a v různých situacích chovat, hlavně v situacích, kde řidiči často chybují. A zamíříme i za sportem. Ve druhém kole Tip Sport Extraligy hokejisté Karlových Varů naplno bodovali, v Mladé Boleslavi dokázali zvítězit 4-1. I o tom si budeme povídat zhruba za nějakých 20 minut. Bude tu i počasí, podrobně, zkrátka je na co se těšit. Ať máte příjemný vstup do nového víkendu.

0: Určitě mi dáte za pravdu, že i řidiči dokážou někdy vymyslet spoustu nápadů, tak si pojďme osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. A dnes si popovídáme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
0: A zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Power of Love, síla lásky, Jennifer Rush. No, tak teď mě zajímá spíš, než jak silná bude láska, jaká síla bude dneska v počasí. A to už ví meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni, Tomáš Vejvoda. Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme se tedy zaměřit nejprve na to, co, jaké počasí je momentálně na Karlovarsku, s čím se můžeme venku setkat.
2: Tak momentálně je většinou skoro jasno a zejména pak na Chebsku a v údolí Ohře se lokálně vyskytují i mlhy. No a ty teploty jsou poměrně nízké, nejčastěji se pohybují v rozmezí od 8 do 5 stupňů Celsia, v údolích mohou být až 3 stupně a ku příkladu v mrazových kotlinách Krušných hor se teplota pohybuje i pod bodem mrazu.
1: Naopak v těch vyšších polohách zase je teplota o něco vyšší, díval jsem se na Klínovci skoro nějakých 7 stupňů.
2: Ano, je to tak, ale řekněme, že ta teplota nejvíce poklesne právě v těch údolních polohách, kdežto ku příkladu na Dyleni je teď až 9 stupňů, právě to je na těch kopcích, na vrcholcích, takže řekněme, že to je běžný jev, kdy ten chladnější vzduch stéká právě do těch údolních poloh.
1: Ale přes den se to určitě bude měnit, jak teploty, tak i počasí, co nás tedy dnes čeká.
2: Je to tak, ráno a dopoledne bude většinou skoro jasno, zpočátku ještě lokálně i s mlhami. Během odpoledne a večera pak očekáváme od severu přibývání vysoké oblačnosti, ale bude většinou jen průsvitná a očekáváme většinou polojasno. Takže nás čeká poměrně slunečný den a ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 18 do 21 stupňů Celsia. Na horách to bude v rozmezí od 14 do 17 stupňů a k tomu během dne povane mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: I když čekáme nějakou oblačnost, pršet z ní zřejmě opravdu nebude.
2: Dnes ní určitě se žádné srážky nevyskytnou. Na ty si bude muset počkat až zítra, která přinese potom studená fronta.
1: A na to se samozřejmě také ještě dnes ráno zaměříme. V tuto chvíli ale Tomáši Vejvodovi z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni děkuji za informace a přeju příjemné ráno.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: jsme odehráli vůbec špatně. My jsme věděli, že Vary budou aktivně bruslit, myslím, že jsme se jim v tom vyrovnali a vytvořili jsme si dostatek šancí na to, aby jsme získali nějaký body a to se nám nepovedlo.
1: Hodnotil utkání útočník Mladé Boleslavy, autor jediné branky bruslařů Radek Koblížek. Navázal na něj varský trenér Pavel Patera.
2: Myslím si, že v té první třetině jsme byli lepší a vyjádřili jsme to i brankami. Do druhé třetiny jsme stoupili velmi slušně, měli jsme přesilovku, ale bohužel tu přesilovku jsme nastartovali Boleslav. Přesilovka byla odehraná lehkovážně a pustili jsme momentum zápas. A ve druhé třetině byla Boleslav lepší a my jsme byli hodně šťastní, že to bylo po dvou třetinách jenom 1-2 a třetí třetinu si myslím, že jsme podehráli tak, jak jsme chtěli.
3: Asi až na ten výpadek v té druhé třetině jsme zůstali konzistentní a ani na vteřinku jsme krom ty druhé třetiny nevypadli. Tam to trošku skřípalo, bylo tam hodně přečíšlení pro soupeře, ale my jsme pak dostali šance a ty jsme využili.
1: Doplnil slova kouče útočník Petr Tomek. Gól sice v utkání nedal, ale domácí obranu a brankáře Dominika Furcha dokázal zaměstnat. Potvrdil, že energie v utkání dominovala.
3: Se všem respektem k soupeři si myslím, že nám pomohl první gól a vlastně i druhý, pak samozřejmě přišlo snížení, bylo to o gól, takže možná jsme se z toho trošku vyklepali, ale věřím, že po dobu třetí třetiny jsme ten zápas kontrolovali.
1: A říká pak, co by varské hokejisty v sezóně mělo zdobit?
3: Tak myslím si, že tím, že zůstal tým stejný, tak zase to srdíčko, ta bojovnost a ta urputnost, kterou v týmu máme. Já chci zůstat takový Petr Tomek, jaký jsem byl loni, nepříjemný, nebezpečný v útoku, ale plnit si i tu defenzivu a věřím, že v nějakých situacích jsem se od loňska posunul, ať už to budou souboje, anebo ať už to bude rozhodování s pukem nebo bez puku.
1: Dodal Petr Tomek. Už v neděli čeká energii další zápas na ledě soupeře. Karlovy Vary se od 17 hodin představí v Pardubicích. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Střední průmyslová škola Ostrov otevřela nové dílny pro obory automechanik a autotronik. Jsou vybavené moderní technikou a poslouží k výuce elektromobility. Moderní zázemí vzniklo díky dotaci 60 milionů korun a má zlepšit přípravu žáků na práci v moderních autoservisech. Karlovarský kraj vyhlásí výběrové řízení na stavbu nové základny pro leteckou záchrannou službu. Sídlit bude v blízkosti letiště. Nový areál nabídne hangár pro dva vrtulníky, garáže pro tři zásahová auta i zázemí pro posádku. Centrum má zahájit provoz v polovině roku 2028. Opravená městská sauna v Ostrově přivítá návštěvníky na začátku října. Nabídne 5 možností saunování, nové relaxační zázemí a bezbariérový interiér. Kapacita se zvýší na 40 osob. Modernizace stála téměř 33 milionů korun. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby Česko vystoupilo z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Návrh ještě musí schválit vláda. Ministerstvo jako hlavní důvod uvádí úsporu zhruba 500 000 korun ročně. V Mnichově začíná další ročník Oktoberfestu. Světové proslulé pivní slavnosti potrvají do začátku října. Pořadatelé počítají s více než 6 miliony návštěvníků. Za tuplák piva si oproti loňsku připlatí, vyjde v přepočtu až na 387 korun. Tenista Jiří Lehečka srovnal stav Davis Cupového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menčíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Sheltona 2x6-4. A dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno, teploty do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnicích v Karlovarském kraji, ale i v okolních regionech je klid, provoz zůstává slabý a bez komplikací. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý. Když

0: tipy pro volný čas.
1: Jak jsme před chvílí slyšeli od meteorologů, i sobota 19. září nabídne celkem slušné počasí, takže nic nebrání tomu vyrazit za zajímavostmi a kulturou. Nabízím naše tipy. Mezinárodní mistrovství v traktoriálu nabídne podívanou na závody tahačů ve Vřesové u Sokolova. Od 9.30 až do 18 hodin budou soutěžit například vozy značek Tatra, Lias a Avie. V Mariánských Lázních pokračuje mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. V 10.30 vyjede od hotelu Krystal průvod souborů do centra města. Od 13 až do 17:30 večer je potom připraven hudební program na hlavní kolonádě a od 15 do 17 hodin nabídne zábavu především pro děti kavárna v Lesním mlýně. Areál svatý Linhard nad Karlovými Vary ožije od 13 do 17 hodin akcí Buřty v lese. Rodinné odpoledne nabídne program pro malé i velké. Festival vína je od 13 až do 22 hodin připravený na hradě Zeberg. Program doprovodí koncerty skupin Bernard Blues Band, Poljana nebo cymbálovka Alexandra Vrábela. Akce Dny evropského dědictví nabídne od 14 do 17 komentované prohlídky Mariánsko-lázeňského domu Lesní mlýn, známého v minulosti jako Donbas. Festival One Grenzen tady nabídne festival Bez hranic, začíná ve 14 hodin v Ašských sadech míru. Návštěvníci se tu můžou těšit na žonglérskou show Kašpara Klepala, koncert Davida Málka nebo The Silver Spoon a nebo taky na Debbie. Rodinný festival si pak užijí od 14 hodin 30 minut až do 17:30 večer zájemci v Chebském domě dětí a mládeže Sova. Můžou si vyzkoušet zájmové činnosti, které dům nabízí, připravená je i interaktivní stanoviště a skákací atrakce. Hudební a muzikálová noc nabídne od 15 hodin odpolední a večerní program v řadě míst v Lokti, kde návštěvníky čeká hned 10 hudebních zastávek v rytmu jazzu, folku, popu, rocku i alternativního rocku. Akce vyvrcholí v 10 večer koncertem kapery Piena v kulturním domě Dvorana. Vzpomínkový pořád na skladatele Josefa Labického začne v 16 hodin na hřbitově v Karlových Varech Drahovicích, kde zazní autorovi skladby v podání smyčcového orchestru a souboru Lesních rohů. No a Netopíří noc tu připravili v dole Jeroným Úrovné na Sokolovsku. Ukázky odchytu netopírů, jejich sčítání a přednášky je možné absolvovat od 7:30 večer až do půlnoci.

0: počasí.
1: Nad Karlovarskem stále převládá víceméně jasná, polojasná obloha, teploty stále ještě se drží nízko, 7 stupňů v Aši, kolem 6 v Karlových Varech nebo také v Sokolově. O něco tepleji je na vrcholcích, ale změní se to. Počasí zůstane teď dopoledne ještě a ráno ještě jasné nebo skoro jasné, ale lokálně a to hlavně na Chebsku a v údolí Ohře se můžou objevit mlhy. Během odpoledne pak od severozápadu počítejte s přibýváním oblačnosti, ale to bude to spíš oblačnost vysoká, takže bude ještě po většinu dne prosvítat sluníčko a rozhodně z ní nezaprší. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů na horách až do 17 a vítr ten bude během dne mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky po ránu čekejte ještě mírně příznivé, během dne se ale zlepší, budou většinou dobré, i biozátěž je příznivé na stupni 1.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: taking us to.
1: They ain't gonna hurt my ambition.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tuře v Edstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech.
7: Thanks be to God.
6: Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety.
8: Now gone from us.
6: Po 10 dnech státního smutku.
9: Lidičky,
6: a před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Z Karlových Varů bude možné nově letět přímo i do Albánie. U středověkého dolu Jeroným se koná podzimní monitorování netopírů. Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno, teploty do 21 stupňů. Hezký den u zpráv přeje Marek Štětina. Na dovolenou do Albánie bude možné příští rok v létě odletět z Karlových Varů. Čártrové lety do albánské Tirany bude nabízet cestovní kancelář Čedok. Rozšíří tak možnosti cestování pro obyvatele západních Čech, kteří se dostanou k albánskému pobřeží bez nutnosti přesunu na vzdálenější letiště. Pokračuje mluvčí Čedoku Klára Divíšková.
3: Nové spojení bude v provozu každý čtvrtek v období od 22. července do 23. září 2027. Lety zajistí letecká společnost Electra Airways. Albánie je v naší nabídce z Karlových Varů úplnou novinkou, proto jsme rádi, že se nám ji ve spolupráci s Karlovarským krajem podařilo připravit.
2: Čedok bude zároveň pokračovat taky s přímými lety do turecké Antálie. Podzimní monitoring netopírů pro veřejnost se koná dnes u středověkého dolu Jeroným na Sokolovsku. Jak informoval Jiří Tájek, pořádající zprávy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, akce začíná v 19.30, ale samotný odchyt bude až po setmění. Zájemci o tuto podívanou by sebou měli mít baterku, pevnou obuv a teplé oblečení. V případě příznivého počasí bude monitoring netopírů probíhat až do brzkých ranních hodin. Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
4: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
2: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal taky, že žádný jejich protivník si tam nebude moct vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. Sport. Čeští tenisté hrají po prvním dni Davis Cupové kvalifikace se Spojenými státy 1-1 na zápasy. Jakub Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6, 4-6, Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona 2-6-4. Jakuba Menšíka mrzelo, že se mu úvodní zápas nepovedl i kvůli velké podpoře, kterou od fanoušků v libeňské hale cítil.
5: Jo, tak bylo to skvělý, že jo, skvělý vlastně pocit mít tu podporu těch fanoušků a člověk to nezažije na turnaji, je to něco jiného, je to určitě nezvyk, ale ta podpora těch fanoušků, tak, nebo ta atmosféra, tak je úžasná, takže to jsem si samozřejmě na tom kurtu moc užil, nebo respektive i při tom nástupu, to, že to nedopadlo, tak je věc druhá.
2: Utkání Česko-Spojené státy pokračuje sobotním programem. Ve 14 hodin začne 4 hry, pak se odehrají zbylé 2 singlové zápasy. Vítěz postoupí na finál výturnej Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
0: počasí.
2: Dnes dopoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak oblačno, nejvyšší denní teploty 18 až 21 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž je mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Provoz na silnicích v regionu je plynulý a bez komplikací. Na Chebsku na některých místech pozor na mlhy, zejména v údolí podél řeky Ohře.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pozor na mlhy, to je aktuální zpráva a upozornění, protože i tady za našimi okny Karlovarského studia se tak nějak ty mlhy začínají snášet. Mraky se pomalu nesnášejí do údolí, ale nad nimi se zdá, že je celkem hezké. Modré nebe, jen jeden jediný mráček z okna vidím, tak věřím, že i u vás máte pěkné počasí pro pěkné sobotní ráno. Sobota 19. září, 7 hodin 5 minut, dnes máme 262. den letošního roku. A kdo slaví svátek, na to se podíváme už za chvíli. Co nabídnu v hudebním servisu Michala Tučného nebo Věru Špinarovou, tato dvojice, i když každý zvlášť odstartují další hodinu dobrého rána z Karlových Varů, ale bude to i třeba Olga Lounová. A k tomu zajímavosti a také zalistujeme v této hodině tiskem, no a bude tu samozřejmě naše tradiční ranní soutěž, ať víte, na co se máte těšit.
0: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

Jak už určitě víte a zaregistrovali jste, vstoupili jsme do soboty 19. září, která je 260. dnem letošního roku, ale možná jste ještě nestihli nalistovat jméno, které dnes kalendář ukazuje. Je to Zita. Zity dnes mají svůj svátek, všechno nejlepší. Původem italské nebo dokonce perské jméno, které znamená mladé děvče, a to v obou jazycích. A ze známých Zit připomeňme třeba poslední českou královnu Zitu Bourbonsko-Parmskou anebo úžasnou herečku Zitu Kabátovou. Kdo se narodil v tento den, tak neuvěřitelná dvojice, a to opravdu neuvěřitelná, v roce 1922 ve stejný den se narodili Emil Zátopek a Dana Zátopková. V roce 1924 dnes také flétnista a pedagog Václav Žilka, nebo v roce 1925 herec Jan Skopeček. V roce 1947 přišel na svět zpěvák a kytarista František Nedvěd a v roce 1958 taky herečka a dabérka Valerie Zavadská. Takové jsou narozeniny dnešního dne a vám doufám dnešní dne, dnešní sobota přinese také spoustu radosti. Pokud slavíte náhodou také narozeniny, i vám všechno nejlepší, ale nezapomeňte hlavně na ty naše milované Zitušky.

0: počasí.
1: Na Karlovarském zejména dejte pozor na mlhy, jinak máme ale oblohu většinou skoro jasnou nebo polojasnou. Teploty ještě se nevydaly příliš směrem nahoru. Na Klínovci přes 6 stupňů, 1 stupeň v Šindelové, v Aši například 7 stupňů, Cheb momentálně hlásí nějakých 5. O něco teplej je v Mariánských Lázních, ale ne o mnoho, také víceméně 5 stupňů a kousíček, 6 stupňů, krásné údolí. Jak je to v Karlových Varech, ještě se rychle podívám, 6 stupňů v centru a 5 stupňů na letišti. No, zatím nic moc, ale bude to lepší. Ráno a dopoledne čekejte většinou jasno nebo skoro jasno. Stále ještě se můžou objevovat mlhy, a to hlavně na Chebsku anebo v údolí řeky Ohře. Během odpoledne pak od západu počítejte s přibýváním vysoké oblačnosti, ale sluníčko by ještě mělo ty vysoké mraky prosvítit a ani kapka by z nich neměla spadnout. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách do 17 a vítr během dne mírný, jihozápadní až západní. Rozptylové podmínky se teď po ránu ještě snaží být trochu nepříznivé, ale zlepší se, nevydrží to s tou špatnou náladou ani rozptylové podmínky. Budou dobré, biozátěž také dobrá jednička, tak doufám, že i vy budete mít usměvavou náladu.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Pomáhají udržovat veřejný pořádek nebo například dohlížejí na bezpečnost dětí u škol a přechodů. I taková je práce asistentů prevence kriminality. Nově slouží taky u městské policie v Chebu. Lidé je můžou potkat po celém městě a jedno z míst, které často kontrolují, je například autobusové a vlakové nádraží.
1: Dobrý den, můžu vás poprosit, dle zákona 65 roku 2017, vlastně nemáte tady co kouřit, můžu vás poprosit, abyste odešel?
2: Samozřejmě.
1: Jo, v pohodě.
2: Děkuju.
1: Tak jo, díky. Nyní jsme vlastně na Chebském nádraží. Nejčastěji se tu vlastně můžeme samozřejmě setkat s věcmi, co se týká ať už protikuřáckého zákona, nebo eventuálně vyhlášky ohledně zákazu konzumace alkoholu.
3: Říká Ondřej Strýc, asistent prevence kriminality městské policie v Chebu.
4: Vy i s lidmi mluvíte, povídáte se s nimi, případně pokud je nějaký problém, řešíte to všechno, je vlastně taky vaše práce.
1: Moje práce není vlastně působit, dejme tomu, jako strážník nebo policista represivně, ale opravdu spíše preventivně. Je jasné, že většinou nádraží se setkáváme i s lidmi bezdomová, snažíme se jim dále nějak pomáhat, co se týče nějakého začlenění do společnosti, když jsou v nějakých špatných životních situacích.
3: Tak my už jsme pomalu před vchodem na nádraží, půjdeme se asi podívat i dovnitř. Vy se tady asi na nádraží pohybujete pravidelně.
1: Pravidelně, každý den.
3: Jane, jezdíte často vlakem tady z Chebského nádraží?
5: Ano.
3: Potkáváte tady městskou policii nebo asistenty prevence kriminality?
5: Skoro každý den. Je to dobře, jako je tady klid na to nádraží.
6: Tady momentálně jste na chodníku, ale kousek tamhle, když se dostanete k přechodu, tak tam je cyklostezka už.
4: Díky.
6: Nemáte za co.
3: I tohle je vlastně práce, pokud by tady s námi Ondřej teď byl, tak je i takhle by radil vlastně lidem.
6: Ano. Samozřejmě a právě, jak říkáte, to razení lidem je poměrně častá práce asistenta prevence kriminality, obzvláště tady na nádraží, protože sem přeci jenom přijede člověk, který zde nikdy nebyl, neví, jak se má dostat například na radnici nebo na úřad a tak dále, takže i k tomu to vlastně slouží.
3: Antonín Šrajl, velitel hlídkové služby městské policie v Chebu. Jak moc důležití ve vaší práci jsou asistenti prevence kriminality?
6: Já bych řekl, že skutečně

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Unie botanických zahrad chce dostat zahrady do české legislativy. Její zástupci předali žádost prezidentovi Petru Pavlovi při návštěvě Bečovské botanické zahrady. Zákon by podle Unie pomohl s jejich ochranou, registrací sbírek i financováním odborníků. Karlovy Vary za prvních 6 měsíců nového systému vytřídili přes 800 tun bioodpadu. Podle lázeňských lesů a parků se jeho čistota zlepšila zhruba o 90%. Z rostlinného odpadu vzniká certifikované organické hnojivo. Sokolov letos nechá zbourat část objektu městské tržnice z 90. let. Podle schválené architektonické studie bude původní budova dál sloužit komerčním účelům. Vchody do obchodních jednotek ale povedou zvenku. Ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Doteď je letos mohli vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin až do 28. září. Jordánský král Abdaláh II. Navštívil Česko s prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem, jednal o bezpečnosti, situaci na Blízkém východě a další spolupráci v obraně a hospodářství. Motocyklista Filip Salač vyhrál trénink na velkou cenu Rakouska. Ve třídě Moto 2 porazil druhého Španěla Ortolu o 97 tisícen sekundy. Salač zároveň prošel do druhé části sobotní kvalifikace. Velká cena Rakouska je na programu v neděli. Dopoledne bude jasno, nebo skoro jasno, odpoledne oblačno, teploty do 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Mlha je teď na některých místech v regionu, hlavně na Chebsku a v údolí podél řek Ohře nebo Teplá. Provoz je jinak plynulý a bez komplikací.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Dnešní noviny.
1: Hodiny právě ukazují 7 hodin 40 minut, nejvyšší čas podívat se na přehled tisku. Témata ze sobotních vydání regionálních novin vybírala tentokrát editorka vysílání Dana Jelínková. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak o čem dnes píše regionální deník?
2: Historický Březovský most, jehož provoz ukončilo napuštění přehrady Březová u Karlových Varů ve 30. letech minulého století a navždy tak skončil pod hladinou vody, je už celý průchozí. Deník informoval, že kvůli suchu klesla voda natolik, že historický most začal vyčnívat. Situace se ale nadále zhoršuje. Voda ubývá ve velkém a tak už je v těchto dnech vidět most celý a dá se po něm přejít z jednoho břehu na druhý. Rybáři, rybářská stráž i březovský hrázní říkají, že k tomu ještě nikdy nedošlo s výjimkou plánovaného vypouštění nádrže kvůli technické odstávce. Hladina míří ke kritické hranici. Zbývá už ani ne 80 cm, aby se voda dostala na kritickou hodnotu 421 metrů nad mořem. Povodí Ohře už jede v předrežimu mimořádné manipulace. Pokud voda klesne na kritickou hranici, bude odtok vody snížen.
1: A co se dočteme v deníku Právo?
2: Přehrady na rekordních minimech, řeky proměněné v potoky a potůčky, které vyschly. Do obrazu české kotliny sužované extrémním suchem nezapadá jedna lokalita kousek od Plzně, Luční potok a tamní Mokřad. Tady ale nehospodaří člověk, ale bobr. Jak pro Právo připomněl Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů, v době, kdy byla plzeňská přehrada na nejnižším stavu vody a hrozilo, že třeba Úslavou nepoteče nic, byl bobrem revitalizovaný dříve téměř bezcenný Luční potok oázou života. Jedna jediná bobří rodina stačila na to, aby i v největším několik měsíců trvajícím suchu tady byl vody pro všechny dostatek a nedocházelo k nějakým extrémním škodám.
1: Krásné poučení, no ale my tu ještě máme regionální přílohu Mladé fronty dnes, takže co ta nabízí?
2: Evropský festival pěší turistiky Eurorando míří do Krušných hor. Koná se jednou za 5 let a připomíná turistickou olympiádu za účasti až 5 000 lidí z celé Evropy. Hlavními centry budou od 20. do 27. září Český Boží dar a Německý Oberwiesenthal. Festival je příležitostí k představení Krušných hor i regionu lidem z celé Evropy. Ukáže nádhernou přírodu, česko-saskou historii, památky UNESCO, místní tradice a gastronomii. Návštěvníci se mohou vybrat z takřka 6 desítek různých tras. 2 desítky povedou českým pohraničím, 25 německým a 12 tras bude přeshraničních. Festival vyvrcholí 26. září, kdy bude na bývalé hranici mezi Božím darem a Oberwiesenthalem odhaleno kamenné srdce Evropy. Památeční mohyla vznikne z kamenů, které účastníci přivezou ze svých zemí.
1: To byl dnešní přehled regionální tisku a Dana Jelínková. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.

0: počasí.
1: Teploty se začínají nad Karlovarskem pomalu vydávat směrem vzhůru, mlhy ještě někde přetrvávají, ještě teď po ránu a dopoledne s nimi musíme počítat, hlavně na Chebsku a v údolí Ohře, ale jinak bude většinou jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne pak od západu a severozápadu počítejte s přibýváním vysoké oblačnosti, ale většinu dne ještě bude sluníčko prosvítat. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách do 17, vítr jen mírný jihozápadní až západní a rozptylové podmínky budou přes den už většinou dobré. I biozátěž příznivá na prvním stupni.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
1: A je tu dnešní ranní soutěž. Saunové centrum Mattoni Arény Karlovy Vary nabízí hned 4 sauny, finskou, aroma, bylinou a infrasaunu. A díky rekonstrukci je celý prostor velmi moderní, působí klidně a je tady i dostatek místa. A tak vám v dnešní soutěži nabízím hned 2 vstupenky do saunového centra Mattoni Arény Karlovy Vary. Ale bude to těžké, musíte totiž dnes poznat, o kom budu mluvit. Narozeniny dnes slaví jedna významná česká herečka a dabérka. Narodila se v roce 1958 a i když o sobě říká, že je líná učit se cizí jazyky, tak přitom svůj hlas propůjčila desítkám zahraničních postav. Kdo je tedy dnešní oslavenkyně?
2: Jsem hroznej pecivál a strašně ráda jsem doma, tedy tady. Ale když můžu a vyjedu, tak jsem tam na tom místě strašně šťastná. Ale neuměla bych žít jinde. Ono mám dost práce se svou profesí, byť už jsem prdůh pracující.
1: Poznali jste hlas, napovím vám, není to naše editorka Dana Jelínková. Teď už je to na vás, kdo se skrývá pod tímto hlasem. Zkusím hned první blikající telefonní sluchátko a přeju hezké ráno.
3: Dobré ránko, tady Jiřina z Karlovy Vary.
1: Dobré ráno, paní Jiřino, tak kdo pak to je? Poznala jste hlas, kdo je dnešní oslavenkyně?
3: Paní Kolářová.
1: Paní Kolářová, myslíte? Představte si, není to paní Kolářová.
3: Není,
1: tento hlas jí nepatřil. Děkuju za odvahu, krásný den přeju, nashledanou. Dobře, tak se podíváme na jinou telefonní linku, kdo pak se nám tam může schovávat. Dobré ráno přeju. A slyším, že se nám ozývá rádio. Zkuste si stlumit a ještě jednou popřeju hezké ráno. Tady někdo nevydržel. Dobře, zkusíme to do třetice. Hezké ráno přeju.
4: Haló?
1: Haló, už se slyšíme. Dobrý den.
4: Ano, dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal?
4: Miloslav z Těšovicko.
1: Dobrý den, pane Miloslave. Tak co říkáte, poznal jste ten hlas? Víte, kdo dnes slaví narozeniny?
4: Anna Bierhartková.
1: Není. Trochu jsem vám zamotal hlavu, kdo pak z českých hereček a dabérek dnes oslavuje. Tak i vám budu muset poděkovat. Krásné ráno, díky za odvahu. Zůstaňte nám věrní. Zase příště to snad vyjde. No a dobře, tak to zkusíme ještě jednou. Telefony blikají, zdá se, že si s tím chcete dnes poradit. Hezké ráno přeju.
5: Hezké ráno, tady Jarka Sokolov.
1: Tak dobrý den, paní Jarko. Tak co vy, trefíte se?
5: Já bych řekla, že je to paní Valerie Zavadská.
1: Paní Jarko, vy to říkáte naprosto správně. Opravdu, paní Valerie Zavadská, skvělá herečka, dabérka a jak sama říkala prduch, tedy stále pracující důchodkyně a dělá nám tím radost, dnes slaví narozeniny. Narodila se v roce 1958, neprozradím věk, ale vy si to můžete tím pádem rychle přepočítat. Gratuluju, vyrazíte do sauny.
5: No, asi ne. Nechám to někomu, kdo je větší nadšenec pro saunování.
1: Abyste neprohloupila, blíží se zima, možná prohřát kosti vám udělá dobře.
5: Já vím, ale pro mě je to z ruky.
1: Máte
5: já jsem
1: to daleko.
5: Nepohyblivá.
1: Tak vidíte, budete mít alespoň hezký dárek, který potěší. Zůstaňte mi na telefonu, gratuluju, domluvíme se na předání a všem ostatním zatím můžu poslat jenom písničku a poděkování, že jste to zkusili a zůstaňte věrní. Budeme soutěžit dál.

0: Šťastný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Nový portál Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje propojí školy s firmami. Ve Vřesové se dnes jede mistrovství České republiky upravených nákladních vozů. Dobrovolníci a příznivci vojenské historie rozsvítí světla u vojenských opevnění podél bývalých československých hranic. Dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů. Hezký den u zpráv přeje Marek Štětina. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje spustila nový portál. Na jednom místě propojuje firmy, školy a mladé lidi v regionu a umožňuje jim navázat spolupráci ještě před vstupem absolventů na pracovní trh. Jak uvedla v tiskové zprávě ředitelka komory Lenka Mansfeldová, portál kvkariera.cz nevznikl pouze pro mladé lidi a školy. Významnou část tvoří nabídka pro zaměstnavatele. Firmy si mohou zdarma vytvořit vlastní profil, zveřejnit nabídky odborných praxí nebo pracovních míst pro absolventy a nabídnout školám exkurze, workshopy nebo další možnosti spolupráce. Mistrovství České republiky v traktrialu se dnes jede ve Vřesové u Sokolova. Řidiči speciálně upravených nákladních vozů prokážou své dovednosti v náročném terénu. Jejich cílem bude projet trasu ve vyznačeném prostoru bez dotyku branek v co nejlepším čase. Celodenní program začíná od 9 hodin, říká za organizátory Karel Fiala.
3: Posádky mají za úkol projíždět mezi brankami, mají tam nějaký omezený počet couvání a budou vykopané velké díry a prudké výjezdy a sjezdy. Samozřejmě nedotknout se jich, tím ty trestné body nabírají.
1: Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám více než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Akce se koná od roku 2016 a během jednoho večera propojuje nasvícená opevnění v Česku a na Slovensku. Německá vláda se shodla na tom, že znovu sníží daň u pohonných hmot, informovala o tom agentura DPA s odvoláním na vlastní zdroje. Německo má taky zastropovat ceny benzínu a nafty. O záměru kabinet jednal před začátkem dalšího kola zemských voleb. Hlasovat budou třeba lidé v Berlíně.
4: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
1: Ve druhém kole Tipsport extraligy hokejisté Karlových Varů naplno bodovali. V Mladé Boleslavi zvítězili 4-1. Útočník Energie Petr Tomek říká, co bylo klíčové pro vývoj zápasu.
5: Asi až na ten výpadek v té druhé třetině jsme zůstali konzistentní a ani na vteřinku jsme krom ty druhé třetiny nevypadli. Tam to trošku skřípalo, bylo tam hodně přečíšlení pro soupeře, ale my jsme pak dostali šance a ty jsme využili.
1: V dalším pokračování extraligy se hokejisté Karlových Varů vydají do Pardubic. Duel třetího kola nejvyšší soutěže tam začne v neděli v 17 hodin. Počasí. Dopoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno, nejvyšší denní teploty 18 až 21 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V regionu provoz zůstává plynulý, nemáme teď hlášené žádné komplikace a pokud míříte někam přes Prahu, tak na pražském okruhu směr D1 za sjezdem na Jesenici stojí dodávka. V omezení na kilometru 80,5 blokuje jeden pruh, čekejte hustý provoz.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: A teď už se můžeme vydat do další hodiny dnešního sobotního dobrého rána spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Doufám, že to bude příjemné ráno, příjemný začátek víkendu, všechno je před námi. A já vás také ještě zavedu na řadu míst. Třeba se podíváme do učebnic, co tam možná kdysi za našeho mládí nebylo. Představíme vám nejrychleji rostoucí dřevinu spolu s Martinem Písaříkem. Zajištění zřícených zdí, vyklizení podmáčených objektů i hledání řemeslníků pro výrobu replik poškozených částí někdejšího lázeňského areálu. Tak přesně vypadala v uplynulých 13 letech záchrana historické kyselky u Karlových Varů. Budoucnost by prý měla být jiná. Doufejme, podíváme se na podrobnosti. A bude toho víc, já nahlédnu ještě do hudebního scénáře. Začneme s Markem Straceným a Daliborem Jandou, ale budou tu třeba i Roxeta nebo Kristýna. Krásné ráno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin 15 minut, skoro 16, nejvyšší čas podívat se na oblohu, ale tentokrát to vememe podrobně tak, jak jste zvyklí, spolu s meteorologkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni, Janou Adamovskou. Hezké ráno přeju.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme tedy začít tím, co momentálně můžeme potkat na Karlovarsku, jaké počasí teď převládá.
2: Tak obloha je polojasná, výjimečně se ještě objevují mlhy a ráno je poměrně chladné, teploty klesly ke 4 stupňům, teď se pohybují od 6 do 9 a fouká nám jenom slabý vítr.
1: Předpokládám, že přes den ještě dnes se to zlepší, teploty se vydají směrem nahoru, bude ještě dnes hezký den, hezká sobota?
2: Bude, celý den bude slunečný, ráno dopoledne bude většinou skoro jasno až polojasno a zpočátku i s těmi mlhami a během odpoledne bude od severozápadu přibývat vysoká oblačnost, ale ta bude průsvitná, takže dá se říct, že bude převažovat polojasné počasí a maxima odpoledne vystoupí k 21 stupňům, na horách bude 14 až 17 a odpoledne ten vítr bude zesilovat a bude nám foukat mírnýho západní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No a já už jsem od vašeho kolegy Tomáše Vejvody ráno zjistil, že nás zítra pravděpodobně čeká změna v rázu počasí.
2: Ano, zítra už nás bude ovlivňovat od severozápadu studená fronta. Hlavně k ránu na neděli už začne oblačnost od severozápadu přibývat. Během rána se už zatáhne všude a pravděpodobně kolem poledne dorazí od západu déšť a přehánky. Ty srážky budou ustávat večer a postupně se nám bude i vyjasňovat. Zítřejší maxima očekáváme do 20 stupňů, na horách do 15 a ráno bude foukat taky jenom slabý vítr a během dne se nám rozfouká mírný jihozápadní až západní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, takže bude poměrně i větrno.
1: Vypadá to, že tedy ty předpovědi vaše modely ukazují takový vydatný celodenní déšť?
2: No, to bych tak úplně netvrdila, to spíš to bude nějaký občasný déšť nebo přehánky, nějaké trvalejší srážky úplně neočekáváme.
1: Dobře, ale každá kapka určitě pomůže. Budeme je vyhlížet, aspoň víme, na co se máme připravit, a to díky Janě Adamovské z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Díky za informace a krásnou sobotu.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: a z Horehroní zpátky rychle na Karlovarsko. V Kyselce u Karlových Varů pokračuje téměř 13 let záchrana areálu bývalých lázní. Obnovu historických budov tam ale chtějí urychlit. Sanační a restaurátorské práce by měly vystřídat velké investice. Bez dotací to ale nepůjde.
1: Líbí se mi, že se tady začalo něco aspoň dělat, že některé ty budovy se dávají dohromady. Jsem rád, že se tady opravdu něco děje.
2: Pan Martin patří mezi časté návštěvníky Kyselky. U starých domů ho potkávám ve chvíli, kdy se na střeše blízkého pavilonu Otova pramene pohybují řemeslníci. Jedním z nich je specialista na obnovu starých střech Miroslav Chlup.
3: Momentálně pracujeme na obnově oplechování kupole a je to všechno obtížné, ale tak už jsme jako staří mistři, tak krása se vrací zpátky, že jo, krása zničila.
2: Poblíž pracuje se skupinou dělníků Petr Douda, také on se pohybuje ve výšce na speciálním lešení.
4: Provádíme osazení vytířových oken, děláme úpravu pro to, abychom je mohli osadit na plášť kopule Otova pavilonu.
2: Podobných řemeslníků se na obnově v Kyselce v uplynulých 13 letech vystřídali desítky. Odklízeli sutiny, zachraňovali původní výzdobu objektů, dokumentovali a restaurovali konstrukce podléhající zkáze. Práce dodnes koordinuje obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka.
5: My si uvědomujeme, že dosavadní způsob financování je nedostatečný a vlastně rychlost degradace areálu je mnohem vyšší než rychlost, kterou jsme schopni dneska ten areál vlastně opravovat.
2: Říká Erika Smrtová, spolupracovnice obecně prospěšné společnosti. Podle ní totiž stávající skromné dotace na podporu záchrany

0: budovat vodácké zázemí, ubytování nebo střediska wellness. Studie obnovy někdejších lázní získala před časem první cenu v soutěži Stavba Karlovarského kraje.
1: My odhadujeme, že celkové náklady na to, aby do provozu mohlo být uvedeno prvních 6 budov, přesáhnou 1 miliardu korun.
0: Pokud by se na projekt obnovy bývalých lázní podařilo získat peníze z dotačního programu a pomohli by třeba soukromí investoři, mohla by zásadní obnova komplexu začít za 3 roky. Z Kyselky Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřicha opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic vybralo sdružení 4 firem, které dostaví zhruba 7-kilometrový úsek D6 mezi Žalmanovem a Olšovými vraty. Stavba vyjde na více než 2 miliardy korun bez DPH. Střední průmyslová škola Ostrov otevřela nové dílny pro obory automechanik a autotronik. Jsou vybavené moderní technikou a poslouží i k výuce elektromobility. Moderní zázemí vzniklo díky dotaci 60 milionů korun a má zlepšit přípravu žáků na práci v moderních autoservisech. Karlovarský kraj vyhlásí výběrové řízení na stavbu nové základny pro leteckou záchrannou službu. Sídlit bude v blízkosti letiště. Nový areál nabídne hangár pro 2 vrtulníky, garáže pro 3 zásahová auta a zázemí pro posádku. Centrum má zahájit provoz v polovině roku 2028. Dnes je poslední den, kdy můžou registrační úřady zapsat sporné kandidáty do voleb. Pokud totiž uskupení pošlou kandidátky s chybami nebo nedostatky, úřady je můžou vyřadit. Dodatečné zapsání je možné jen poté, co případ přezkoumá soud. V Mnichově začíná další ročník Oktoberfestu. Světové proslulé pivní slavnosti potrvají do začátku října. Pořadatelé počítají s více než 6 miliony návštěvníků. Za tuplák piva si oproti loňsku připlatí. Vyjde je v přepočtu až na 387 korun. Tenista Jiří Lehečka srovnal stav Davis Cupového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menčíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Sheltona 2x6-4. A odpoledne bude jasno, nebo skoro jasno, tedy dopoledne. Odpoledne pak oblačno a teploty do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Provoz na silnicích v karlovarském regionu je plynulý. U sousedů na D5 na 146. kilometru ve směru na Rozvadov za Svatou Kateřinou je na vozovce sražená sena. Projížděte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Proč je tráva zelená?
1: Protože na ní prší.
2: Protože je teplo.
3: Že na ní svítí slunce.
4: Že se zmíčá déšť a slunce a bude duha.
5: Že roste.
6: Že byla zasazena.
7: Protože

0: počasí.
1: Rozhlížím po Karlovarském kraji, jaké je momentálně počasí a většinou vidím jasnou, skoro jasnou oblohu, ale někde stále přetrvávají mlhy a podepisuje se to i na teplotách. Ty jsou zatím v kraji poměrně rozdílné. Jižní část Karlovarského kraje je mnohem teplejší, na severu zůstává zatím chladno. Konkrétně například v Mariánských Lázních v tuto chvíli kolem 5 stupňů, Dyleň hlásí téměř 9, skoro 7 stupňů je také v krásném údolí, v Chebu kolem 5-7 je v Aši, podobně je na tom i Sokolov a Karlovy Vary, ale ten sever, no posuďte sami, Šindelová 1 stupeň, v Perninku momentálně vidím 3 stupně, stejně jako třeba v Nejtku a necelé 3 stupně i v Jelení v Krušných horách. Pokud vás zajímá, jestli se ohřejete na Klínovci, tak ještě tam je relativně teplo proti okolí, něco kolem 6 stupňů, ale přes den se samozřejmě teplota bude zvedat jak v nížinách, tak i na horách. Mlhy, které teď po ránu můžou ještě zůstávat, zmizí. Dopoledne pak už čekejte jasno nebo skoro jasno. Z počátku tedy ještě sem tam nějaká mlha, tak dávejte pozor hlavně na silnicích. No a během dne, během odpoledne a potom večer od severozápadu už bude přibývat vysoká oblačnost. Po většinu dne, ale sluníčko ještě prosvítí. Větší oblačnost a srážky musíme očekávat až v neděli. Teploty dnes 18 až 21 stupňů. I na horách bude docela příjemně, mezi 14 a 17 stupni se teploměr zastaví. Vítr bude během dne trošku silnější, zesílí až na mírný jihozápadní až západní do 6 metrů za sekundu. Srážky dnes meteorologové opravdu nepředpovídají, dokonce předpovídají dobré rozptylové podmínky, které po ránu nás trošku pozlobily. A i bio zůstává stále příznivé na jedničce a představuje tedy mírnou zátěž. Zkrátka krásná sobota, abyste mohli zvládnout všechno, co potřebujete, nebo všechno, co si přejete.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Nám by pustil?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasa.

Vodičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Vodičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

pořadu Mezi nebem a zemí bude mimo jiné řeč o Českém varhanním festivalu, který se koná už 20. rokem. Mluvit budeme o paměti národa, která oslavila 25 let a připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Zavedu vás i na Rychnovsko, kde budeme společně objevovat odkaz duchovních míst. Pořad, tak jak je tradicí u nás, začne po zprávách po 9. hodině. A po těch zprávách v 10 se už objeví váš oblíbený hobby magazín, který se dnes třeba zaměří na pěstování borůvek, což je trend, který je vidět v zahrádkách, ale i na terasách nebo balkonech. Co nepodcenit při péči o tyto keře, v čem se kanadské borůvky liší od těch běžných z lesa a ohrožují je spíš škůdci nebo rozmary počasí. Se včelařem Pavlem Moravcem si potom povídala kolegyně Irena Šarounová o tom, jak je možné při vedrech a suchu pomoci včelám. A Zdeněk Truhlář, ten se zase zajímal o opravy a čištění perlátorů na vodovodních bateriích kvůli zanášení nečistotami a vodním kamenem. Chtěl se o tom dozvědět víc a užitečné rady nám určitě přinese. To nás čeká po 9. a po 10. Pomalu začíná to dobré dopoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary, ale než vypukne, je tu ještě Bee Gees, Jan Kalousek a Lukáš Pochylý, který vám nebude zpívat, ale přeje příjemný poslech a zůstaňte s námi.

V plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výsledek.

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Sokolov letos začne s přestavbou městské tržnice. Za půl roku svezly lázeňské lesy a parky v Karlových Varech přes 814 tun bioodpadu. Před 85 lety museli Židé začít chodit kvůli nacistickému nařízení se žlutou hvězdou na oblečení. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů. Hezký den u zpráv přeje Marek Štětina. Sokolov letos nechá zbourat část objektu městské tržnice z 90. let. Podle schválené architektonické studie bude původní budova dál sloužit komerčním účelům. Vchody do jednotlivých obchodních jednotek ale povedou zvenku. Na místě zbourané části vznikne nové veřejné prostranství. Radnice chce přestavbu rozdělit do dvou etap, říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčová.
2: Město má v plánu ještě v letošním roce zdemolovat přístavek tržnice, který byl vybudován v 90. letech a na příští rok připravuje projekt na kompletní úpravy tržnice, která by nadále měla sloužit pro komerční prostory.
1: Karlovy Vary za první půl rok nového systému používání odpadových nádob svezly přes 814 tun bioodpadu. Jak v tiskové zprávě uvedl mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka, z bioodpadu se pak v kompostárně ve Staré Roli vyrábí certifikované organické hnojivo. Po městě bylo rozmístěno více než 2600 nádob a zlepšila se také čistota vytříděného odpadu. Do hnědých nádob patří rostlinný bioodpad, nikoliv běžný odpad nebo plastové sáčky. Nádoby i pravidelný svoz jsou pro obyvatele a další zájemce zdarma. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Následovaly deportace do get a vraždy v koncentračních táborech.
3: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase.
4: Židé nezastaví vítězný pochod arijského lidstva.
3: Povinnost nosit žlutou hvězdu platila na všech územích ovládaných Třetí říší.
5: Byla trvalé stigma. Od 6 let věku ji museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
3: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda zároveň přímo souvisela s další fází nacistické persekuce, s deportacemi.
5: Několik týdnů poté vyjíždí z Prahy první transport 5000 lidí.
3: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Počet obětí pátečního sebevražedného útoku na severozápadě Pákistánu vzrostl na 31. V policejním areálu u mešity vybuchla bomba naložená v autě. Mezi mrtvými je nejméně 16 policistů a 6 útočníků. Agentura AFP s odkazem na místního policistu uvedla, že je zraněných okolo 100 lidí. Někteří útočníci se stále skrývají v areálu. Televize Al Jazeera informovala, že se k útoku přihlásila frakce pákistánského Talibánu.
0: Sport.
1: Ve druhém kole hokejové Tipsport Extraligy Třinec porazil Kometu 6-5, Kladno zdolalo Spartu 3-2 po nájezdech a Olomouc zvítězila nad Plzní 3-2 v prodloužení. Pardubice vyhráli v Litvínově 3-1, Karlovy Vary v Mladé Boleslavi 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později od západu přibývání vysoké oblačnosti, nejvyšší denní teploty 18 až 21 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D5 na 147. kilometru ve směru na Rozvadov za Svatou Kateřinou je přímo na dálnici stražená sena. Projížděte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
2: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Už 20. rokem rozeznívá české kostely Český varhaní festival. Zavítá přitom nejen do známých měst, ale i do zapadlých vesnic, kde představuje krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 1000 koncertů a exkurzí a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhaní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naši pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert. Natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako i v ostatních krajích, v jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední všude najdeme nástroje barokní, romantické, všude je co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti, že dost často velice chátrají a že tisíce, ale doslova tisíce nástrojů nemají vůbec žádné využití. S touto myšlenkou jsem založil ten Český varhanní festival, že jsem vybral několik nástrojů, které jsem chtěl zapojit do koncertního provozu.
1: Jenže varhany jsou nástroj, který doprovází liturgii.
2: Ideální způsob, jak využít varhany, je používat je při liturgii. Na mnoha místech ale se liturgie žádná nekoná, a nebo se tam koná, ale zase tam nemají třeba vůbec varhaníka. A nebo tam by měli i varhaníka a liturgie se koná, ale varhany mají tak strašném stavu, že se na ně nedá hrát. Ve všech těchto ohledech se ta situace dá napravit a jednou z těch cest je i to, že se na ty varhany upozorní, že jsou tady a že potřebují naši péči a že potřebují zachránit.
1: Podařilo se zachránit některé nástroje za těch 20 let konání festivalu?
2: Na několika místech se skutečně podařilo, i když to není vůbec primární poslání toho festivalu, zakládat nějaké sbírky a vybírat peníze, ale spíš motivovat a nadchnout takové ty lokální patrioty, kteří se pak musí za ten svůj nástroj být sami.
1: Můžete být konkrétní?
2: Třeba v Gdyni se podařilo, že se tam vytvořila skupina nadšenců, kteří založili sbírku, a před 2 lety tam už došlo k restaurování toho nástroje, který je mimořádně krásný. A na dalších místech ty sbírky probíhají. Někde se vlastně začíná zjišťovat, jak na to a co je třeba udělat. A má to dopad na ten varhaní obor.
1: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
2: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Konec konců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie a je tam ten přehled, ten program je opravdu bohatý.
1: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
2: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let a skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 jí bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8% a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl běžmován v Praze, žije právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jane, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to jsem si vybral, když jsme byli běžmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatém Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha, Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte Jan to Jan teď.
2: Já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je asi 14, tak nějak.
1: Vy jste původně Pražák, ale žijete ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku a myslím, že tu sílu toho duchovna tam hodně pociťujete.
2: V tomhle kraji východních Čech je hodně míst a i hodně mariánských zjevení, který v době, jaká bohužel byla v minulosti, tak spoustu není uznaných těch zjevení, jako třeba bylo ve Fátimě nebo v Lourdech. Pana Marie Lurdská nebo Fátimská v Portugalsku.
1: A když budete konkrétní, tak jaká ta místa, duchovní místa právě tady?
2: To je třeba tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek, u Náchoda, dál a dál je. Dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. A prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
2: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle tý sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
2: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojmě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
2: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno.
1: Mm-hmm.
2: To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
2: Krásný místo Kladský Pomezí, vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
2: Tam určitě, tam nosí lidi v obrázky. Pak je zajímavý místo, je Turov, se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. Tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
2: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jene, děkuji a přeji vše dobré.
2: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival Paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová.
1: Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moct čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Také jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí Legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává, prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. Tu připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších paměťových sbírek v Evropě, totiž speciálního AI asistenta, který dokáže prohledávat tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu, nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů, takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného zrestaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barborky.
2: Doufám, že se má u tebe dobře.
1: A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
3: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
4: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší. Neboli ho odevzdáváme Pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke kterým máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
3: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
5: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám nějakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal. Neváhal jsem.
3: Já tady mám dva realizátory tohohle krásného pomníku. Představte se mě.
5: Já jsem Vojtěch Mrověc a já jsem realizoval ten obrázek svaté Barbory a nápisovou destičku.
6: Já se jmenuji Marek Běťák, já jsem se postaral o tu kamennou část toho pomníku.
3: Mám pro vás jednu jedinou otázku. Málo kdy se stane, aby vaše dílo bylo posvěceno. Jak vy se na to díváte?
5: Já jsem profesí restaurátor, takže často, když působíme v kostelích a tak, pak třeba i na nějaké to vysvěcení dojde.
3: A jak jste na tom vy?
6: No, je to určitě dobře. Je to prostě propojení jako s duchovním rozměrem života.
3: Potřebujete vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
5: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
3: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
7: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památníčku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě z tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné, rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebe menší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj hledá firmu na stavbu základny leteckých záchranářů. Karlovy Vary pořádají v areálu svatý Linhardt akci Buřty v lese. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Soudy rozhodovaly o vyřazených uchazečích. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů. Hezký den u zpráv přeje Marek Štětina. Karlovarský kraj vyhlásí výběrové řízení na stavbu nové základny pro leteckou záchrannou službu. Sídlit bude v blízkosti letiště Karlovy Vary. Nový areál nabídne hangár pro 2 vrtulníky, garáže pro 3 zásahová auta i zázemí pro posádku. Centrum má zahájit provoz v polovině roku 2028. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
3: Protože se nyní jedná o převodu letiště pod stát, řeší se samozřejmě také převod letecké záchranné služby. Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení bude nejnižší nabídková cena.
2: Lesní centrum svatý Linhardt v Karlových Varech dnes bude patřit akci s názvem Buřty v lese. Pořádají město ve spolupráci s městskými organizacemi a nabídne nejen opékání buřtů, ale i zábavu pro rodiny s dětmi a další návštěvníky. Pokračuje mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka.
4: Máme i několik novinek. Poprvé například ukázky armádní techniky, ale chybět nebude ani tradiční krmení zvěře, které je oblíbené především mezi dětmi, ukázky psovodu městské policie anebo lesnické a hasičské techniky. A letos také jsme rozšířili myslivecký program, návštěvníci uvidí vábení zvěře, sokolnictví anebo třeba lovecké psy.
2: Akce Buřty v lese začíná v areálu svatý Linhardt ve 13 hodin. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra taky tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Při ruských nočních útocích zemřeli nejméně 2 lidé v ukrajinské Chersonské a 2 v Sumské oblasti. Tam je po zničení rodinného domu naváděnou pumou také nejméně 7 zraněných. Šéf vojenské správy Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin oznámil, že Rusové za poslední den zasáhli v regionu 5 bytových domů, 7 rodinných domů, obchod, plynovod a soukromá vozidla. Sport. Čeští tenisté po prvním dni Davis Cupové kvalifikace hrají se Spojenými státy 1-1 na zápasy. Jakub Menšík v Praze podlehl Steenem 2-6 a 4-6, Jiří Lehečka naopak porazil Sheltona 2x6-4. Po utkání byl Lehečka spokojený hlavně s tím, jak náročný zápas zvládl.
5: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
2: Program dnes pokračuje od 14 hodin 4 hrou, po které přijdou na řadu zbývající 2 singlové zápasy. Počasí. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později od západu přibývání vysoké oblačnosti, nejvyšší denní teploty 18 až 21 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Provoz na silnicích v regionu je plynulý, mlha už na většině míst ustoupila, nemáme teď hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchidie jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak jdejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou. Častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlhařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Vinohradský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Karlových Varech pokračují dny evropského dědictví. Turistický festival Eurorando přiláká podle organizátorů do Krušných hor až 5000 lidí. Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár haly na Rakovnicku. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Marek Štětina. V Karlových Varech začaly dny evropského dědictví. Lidé už si mohli prohlédnout technická zázemí různých objektů. Mezi nimi nechyběl například rašelinový pavilon u Císařských lázní. Dnes bude zpřístupněný třeba sklep nebo věž Becherovy vily. Na jaká další místa se můžou zájemci vypravit, popsal mluvčí magistrátu Jan Kopál.
3: Dopoledne do Zámeckých lázní, protože to je prostor, který nebyl v posledních desetiletích úplně volně přístupný. Bude otevřena i Zámecká věž. Tam je zpřístupněná expozice o velkých lázních zapsaných na seznam UNESCO. No a ti, kteří by měli trošku rozvernější náladu, tak si mohou vyzkoušet fotografování v historických kostýmech, které jsou tam také k dispozici.
2: Připravené bude také představení pouličního divadla, které začne ve 14 hodin před vřídelní kolonádou, nebo prohlídka kaple Panny Marie Bolestné za Grand Hotelem Pub. Několika tisícovou návštěvnost očekávají pořadatelé turistického festivalu Eurorando 2026. Začne v neděli v Krušných horách, jak uvedl Štěpán Javůrek, ředitel destinační agentury Krušnohoří, která festival pěší turistiky organizuje. Jeho účastníci jsou zkušení turisté, kteří se umí v přírodě chovat. Týdenní program nabídne 56 pěších tras, včetně 12 přeshraničních. Každá má svého průvodce a kapacitu 25 lidí. Festival potrvá do 27. září. A podrobný program je na webu akce. Požár haly na zpracování plastů v Reinholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze 3. stupně na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly. Teď ji ještě dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou zjišťovat vyšetřovatelé. Do Mnichova se sjíždí fanoušci piva. Začíná další ročník Oktoberfestu. Světově proslulé pivní slavnosti potrvají do začátku října. Pořadatelé počítají s víc než 6 miliony návštěvníky. Za tuplák piva si oproti loňsku připlatí. Vyjde je v přepočtu až na 387 korun.
4: 191. ročník začne už tradičně v poledne, kdy první sud pomocí dřevěné paličky narazí mnichovský primátor. Ten současný Dominik Krause přitom ještě před pár lety Oktoberfest hlasitě kritizoval. Nazval ho největší otevřenou drogovou scénou na světě. Později upřesnil, že šlo o nadsázku. Na festivalu panují i letos přísná bezpečnostní opatření. Na jejich dodržování dohlížejí stovky policistů. Josefína Báčová a Jana Stuláková, Český rozhlas. Sport.
2: Korejští tenisté poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále Davis Cupu. V kvalifikaci v Soulu porazili Indii 3-1 a zahrají si tak na listopadovém finálovém turnaji 8 týmů v Boloni. Počasí. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později od západu přibývání vysoké oblačnosti, nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž je dnes mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Klášterci nad Ohří v Chomutovské ulici nabouralo osobní auto do lampy. Na místě je policie. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A my už vplouváme do poslední hodiny dnešního sobotního dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Já vás vítám u dalšího poslechu, nabídnu samozřejmě hudbu, která vám jistě nezevšední, protože nikdy nezestárne. Bude tu Karel Černoch, bude tu Bonnie Tyler nebo třeba Madonna a Václav Neskář, ale zavedu vás také do dílny, konkrétně střední průmyslové školy v Ostrově na Karlovarsku, která nové dílny otevřela studentům v oboru automechanik a auto Electronic nabízí nejen moderní vybavení, ale díky novému prostoru už nemusí dojíždět na výuku do Karlových Varů. Víc nabídnu tedy v reportáži a zavedu vás ještě na Liščí kopec. To bude dnešní turistický tip právě na vrchol Liščího kopce nedaleko Tatrovic na Sokolovsku. V nadmořské výšce přes 600 metrů totiž najdete obnovenou vyhlídku s názvem Chodaublik. I v této hodině se dozvíte podrobnosti. Bude toho víc, ale počkejte si na to. Já vám přeju stále ničím nerušený poslech, maximálně se nechte rušit přípravou sobotního oběda, v tom případě ať se všechno daří.
1: Dobré dopoledne a Lukáš Pochylí.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tuře v Edstalských Alpách před 35 lety. V roce 1991 dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech. Thanks be to God. Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety. Now gone from us. Po 10 dnech státního smutku. Lidičky, a před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Mnohem růžovější teď budou mít výuku studenti a žáci na Karlovarsku, na střední průmyslové škole v Ostrově. Mají totiž nové dílny, v těch se učí studenti oboru automechanik a autotronik. Právě takové prostory škole chyběly, na odbornou výuku museli žáci dojíždět do Karlových Varů, teď mají vše v jednom objektu. Dílny jsou vybavené moderní technikou, to je důležité nejen pro další uplatnění v praxi v autoservisech, ale například i s ohledem na plánování příchod automobilky do Chebu, která bude potřebovat odborníky z oblasti automoto.
1: Povolíte ten šroub, už nám to půjde dolů, takže to musíme podržet.
2: A co teď děláte?
1: Sundáváme přední nápravu z vozidla, aby jsme se dostali na řízení.
2: Říká Petr Brožík, mistr odborného výcviku. Vy jste v nových prostorách, nových dílnách. Jak se vám tady pracuje?
1: Mně se tady zatím líbí, ale ještě je potřeba to hodně dovybavit. Ale zatím se zabydlujeme ještě stále.
2: Ředitel střední průmyslové školy v Ostrově Pavel Žemlička. Stojíme v nových dílnách. Jak moc jsou pro školu důležité?
3: My jsme měli autodílny v poměrně ve starých budovách a byli jsme v nějakém pronájmu. Ty budovy naprosto nedostačovaly současnému jednak standardu a jednak jsme se tam nemohli rozvíjet nich. Jo? Nemohli jsme tam dát tohleto krásné vybavení, které máme. To znamená, že pro nás tohle bylo vlastně stěžejní, aby jsme vůbec si postavili prostor, ve kterém to můžeme rozvíjet a aby jsme mohli nakupovat novou technologii, která je konkurenceschopná.
2: Právě ta technologie přibývá elektroaut. Jste na tohle všechno vybaveni?
3: V tuto chvíli jo. Máme tady v dílnách jednu sekci, která se právě jenom elektromobilitě bude se tím zabývat, s tím, že máme vyškolený učitele na to, který bude tu elektromobilitu, tu praktickou část vést.
2: Poptávka po automechanicích tak je vysoká. Vnímáte i ten zvyšující se zájem o ten obor?
3: Z hlediska žáků je o obor autotronik i automechanik ohromný zájem. Jo, to jsou největší počty přihlášek, které dostáváme. Z hlediska zaměstnavatelů samozřejmě o vyškolený, šikovný žáky je taky veliký. Čili pokud by někdo se chtěl zabývat autama, tak si myslím, že práci najde.
4: My teď zrovna rozebíráme kufr, sundali jsme všechny plasty na kufru, aby jsme se dostali na vyhřívání zadního okna a aby jsme mohli sundat stěrač zadní.
2: Opravit to.
4: Opravit to, přesně tak.
2: Daniel Korbel je studentem 4. ročníku oboru
4: autotronik.
2: Baví tě ten obor?
4: Baví, nemůžu si stěžovat, je to bomba zatím.
2: A tady ty prostory?
4: Prostory jsou krásný, oproti ostatním dílnám, například v Karlových Varech, jak jsme měli, máme nový vybavení, všechno, je to krásný tady.
2: Proč jsi vybral zrovna tenhle obor?
4: Mám rád ty auta, dostali jsme už řidičský průkaz, jak na nákladňák, tak na osobní auto. Líbí se mi například v téhle škole, že prostě je to moderní.
2: Za stavbu dílen zaplatila škola 60 milionů korun, s financováním pomohla evropská dotace i Karlovarský kraj. Z Ostrova na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

V plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: Nedaleko obce Tatrovice na Sokolovsku najdete místo, kam opět míří místní i turisté za výhledem, který byl po desítky let zapomenutý. Vyhlídka Chodaublik na vrcholu Liščího kopce nabízí jedinečné panorama na celé Chodovské údolí.
1: S emeritním předsedou hornického spolku Soles v Chodově Jiřím Miltem jsme vyrazili z Tatrovic na vrchol Liščího kopce. Jak dlouhá nás čeká procházka?
2: Tak procházka je tak zhruba 20 minut. Je to kilometr a půl krásnou lesní pěšinkou do mírného kopečku.
1: No a teď proč tam míříme?
2: Tak míříme tam proto, že se tam nachází takzvaná vyhlídka Chodaublik, která je vlastně spojená s původním obyvatelstvem, které tady odtud vysídlilo, a tím pádem ta vyhlídka byla zapomenuta.
1: Ten název Chodaublik, je to tedy pohled na Chodov, ano. Překladu.
2: Ano, to původní obyvatelstvo to takhle mělo pojmenovaný.
1: Jak jste se o vyhlídce dozvěděli, nebo co s ní má společného hornický spolek Soles?
2: Tak my jsme se o tom dozvěděli někdy v roce 2013 při setkávání s původními obyvateli v rámci hornické poutě v Chodově, kde jsme na tuto vyhlídku byli upozorněni místníma, bývalýma místníma obyvatelema, a kteří nás poté sem zavedli a to místo nám vlastně ukázali. Bylo to celé zarostlé, zpustošené, vlastně nebylo tam nic.
1: My teď jdeme krásnou lesní cestou do mírného kopce.
2: Myslím si, že to je výborná procházka pro rodiny s dětmi, protože cestou vidí různé dřeviny, jak je ta hezká příroda. K té vyhlídce vlastně se dá dojít celoročně a já si myslím, že v každém ročním období ta vyhlídka má svoje kouzlo. Protože jdete tou lesní cestou a ta cesta je každý měsíc je jiná.
1: No a my se blížíme na vyhlídku, nechybí tady stůl a dokonce i lavičky a my se teď díváme dolů.
2: Do údolí na Chodov, na město Chodov, které je teď je to v oparu, ale jinak je tady opravdu krásný pohled na Chodov. Trošku nám to tady kazí, pod náma jsou takzvané odkaliště, které používala tady Vřesová, to znamená palový kombinát Vřesová, na odkalení mourů a popílku z komína.
1: Ale i to k Chodovu patří, patří to k historii této oblasti.
2: Ano, přesně tak. Jinak je tady tabule, kde to je popsané, kde se nacházíme, a jsou tady vlastně i vyznačené místa, které jsou tady o tu vidět. Taková jenom zajímavost, když je hezký počasí, tak je vidět Rad Loket.
1: Liščí kopec nedaleko Tatrovic láká kromě vyhlídky Chodaublik i k zastavení u bývalé průzkumné štoly Bílá paní. I za její obnovou stojí hornický spolek Soles Chodov. Ze Sokolovska Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Mariánský podzim, Eurorando, buřty v lese anebo netopíří noc, tak to je namátkou výběr typů. Co můžete dnes ještě vyrazit, najdete je i na našem webu vary.rozhlas.cz. Sobota ještě zdaleka nekončí, využijte, že je ještě hezké počasí, ale já už, přátelé, končím. Přeju vám krásné odpoledne, dobrou chuť k obědu a budu se na vás těšit zítra odpoledne.

0: Čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj spustil oficiální WhatsApp kanál. Hotel Krkonoš v Mariánských Lázních zve na akci rozloučení s létem. Dobrovolníci a příznivci vojenské historie dnes rozsvítí světla u vojenských opevnění podél bývalých československých hranic. Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne oblačno a teploty do 21 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj má vlastní bezpečnostní kanál na WhatsAppu. Kraj chce tímto způsobem dostat ověřená sdělení k obyvatelům co nejrychleji. Lidé v aplikaci najdou například informace o aktuálních uzavírkách a dopravních omezeních na krajských silnicích. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Prostřednictvím kanálu bude možné veřejnost upozornit například na závažné situace, související opatření nebo doporučený postup. Při mimořádných událostech je rychlá informovanost obyvatel velmi důležitá. Z pohledu hasičského záchranného sboru může nový WhatsApp kanál pomoci například při informování o závažných mimořádných událostech, evakuaci nebo dalších opatřeních souvisejících s ochranou obyvatelstva.
2: Lidé se k novému kanálu můžou připojit na skenováním přímého odkazu ze stránek kraje. U hotelu Krkonoš v Mariánských Lázních dnes pořádají tradiční akci rozloučení s létem. Pro návštěvníky je opět připravený country festival. Vystoupí na něm řada kapel, říká ředitel hotelu Jiří Richter.
4: Od 14 hodin do 18.30 zde budou hrát kapely Medáci, Bikers Band a Bourbon Grass. Samozřejmě, že kromě hudby k tomu také patří občerstvení, takže klobásy, párky, pivo, nealko. Všechno bude pro vás připraveno.
2: Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám více než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Akce se koná od roku 2016 a během jednoho večera propojuje nasvícená opevnění v Česku a na Slovensku. Organizátoři tak vytvářejí pomyslný světelný řetěz podél tehdejší hranice Československa. Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo do pohotovosti protivzdušnou obranu. Informovalo o tom na platformě X polská armáda. Označila to za preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti polského nebe. Polsko od začátku ruské války na Ukrajině zaznamenalo několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Při ruských úderech z noci na dnešek zemřeli na Ukrajině nejméně 4 lidé.
1: Sport.
2: Karlovarští hokejisté ve druhém kole Tip Sport Extraligy uspěli v Mladé Boleslavi. Na ledě Středočechů zvítězili 4-1 ke spokojenosti trenéra Pavla Patery.
5: Myslím si, že v té první třetině jsme byli lepší a vyjádřili jsme to i brankami. Do druhé třetiny jsme stoupili velmi slušně, měli jsme přesilovku, ale bohužel tou přesilovkou jsme nastartovali Boleslav. Přesilovka byla odehraná lehkovážně a pustili jsme momentum zápasu a ve druhé třetině byla Boleslav lepší a my jsme byli hodně šťastní, že to bylo po dvou třetinách jenom 1-2 a třetí třetinu si myslím, že jsme odehráli tak, jak jsme chtěli.
2: V nedělním třetím kole Extraligy se Karlovy Vary od 17 hodin představí v Pardubicích.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Vane mírný jihozápadní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Valdštejnova ulice v Chebu je uzavřena z důvodu konání kulturní akce. Objízdné trasy jsou značené a vedou ulicemi Evropská, Mánesová a Obětí nacismu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: Je to tak, vítejte, 4 minuty po 12. hodině začínají a telefonní linka sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu je 221 55 37 37. Tak pěkné poledne.
1: Dobré odpoledne a

0: Vítáme. Český rozhlas Karlovy Vary, 7 minut po 12. hodině. Pojďme, začneme jedním přáním, které k nám dorazilo e-mailem, a budeme hrát pro Marka Koenigsmarka, se kterým jsme právě teď na výletě v Chebu. Písničku tak posílá Martina a vybírá dobře. Telefonní linka sem k nám do studia 221 55 37 37.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio.

0: Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, posloucháte polední písničky pro vás a pan Míra ze Sokolova, tak se nám dovolal. Dobré poledne vám přeji, pane.
1: Dobré poledne vám, pro mě nový moderátore, ale máte příjemný hlas.
0: Jo, děkuji.
1: Zdravím všechny lidičky, co mají rádi to naše úplně úžasné rádio. Máme dneska krásný den.
0: To máme.
1: Snad nám to vydrží, takový, jak se říká, si babí léto. Protože ráno celkem byla týma. Dobrý, abych tak moc dál nepovídal. Takže písnička patří, jak jsem říkal, všem posluchačům, snad si jim bude líbit. A i vám, pane Trnko, jestli máte rádi tady toho interpreta. A jmenovitě mamince do Ostrova, Anče do Ostrova a mojí velký lásce dneska má narozeniny, Julce do Sokolova. Děkuju moc krát, naschle.
0: Tak víme, že Julka je vaše láska a posíláme minulost. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: rozrostelas. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.
1: Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, 221 55 37 37, telefonní linka, nicméně pojďme to prostřídat, pojďme opět do naší mailové schránky. Dobrý den, zahrajte prosím na oslavu pro naší milovanou dceru Nelu. Prosíme o písničku Be My Baby. Nelinko, buď stále šťastná a buď stále tak krásná. Písničku posílá máma a tatínek, už podle toho podpisu máma a tatínek, je jasné, kdo posílá toto přání. Je okolo 20, na to je hezké.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český

0: To byl Pavol Habera, my jsme Český rozhlas a 22 minuty po 12. hodině ve vysílání. Vítám Pavla z Mariánských Lázní, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, pane redaktore, zdravím všechny posluchače Rádia Karlovy Vary.
0: Jak se máte v Mariánkách?
1: V Mariánkách se máme dobře, máme krásné modré nebe a byli jsme se podívat 10 hodin 30 minut u hotelu Krystal, kde začal průvod Mariánský 21. podzim a byly tam soubory, které šly nahoru až na kolonádu. A kam se půjdeme podívat ještě odpoledne, je to úplně super. Všechny tam zvuky, který tam ještě přijdou.
0: To je krásná pozvánka, my za ní děkujeme. Vy jste vybral poetický báseň a činasky. Pro koho to budeme hrát, pane?
1: A je to pro paní Janu z Mariánských Lázní. A to možná pro všechny lidi, kteří mají rádi skupinu činasky a všem přeju krásný víkend.
0: Užijte si průvod a užijte si hlavně podzim, naslyšenou.
1: Děkuji i vám, pane redaktore, naschledanou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Škodovka českého popu, činasky a báseň, Český rozhlas Karlovy Vary, telefonní linka 221 57 37 37 a na ní v Ostrově čeká paní Anna, která si zesílila rádio. Dobré poledne, požádám vás, malinko si slumte rozhlas a pak se vrhneme na to, komu budeme hrát Petra Spáleného. Jsme domluveni, dobrý den.
1: No.
0: Tak pojďme se ještě jednou domluvit. Já to takhle malinko stlumím, abychom posluchačům neutrli ouška, že si malinko stlumíte rozhlas. Tak a teďko pojďte říct, komu budeme hrát.
1: No, kamarádovi Vaškovi z Ostrova, Alici kámošce z Ostrova, manželovi Františkovi, vám, Olin Alence, Mírovi ze Sokolova, Hláďovi, s ním jsem se bavila v Atlantisu. No.
0: A to by tak mohlo být všechno. Aničko, přejeme krásný den, naslyšenou.
1: Taky naschle.

0: 19.32, Český rozhlas Karlovy Vary. Přejeme vám krásné slunečné odpoledne a na telefonu teď ze Sokolova paní Jaroslava. Dobrý den.
1: Dobrý den. Přeju hezký den i všem posluchačům a vám, pane Trnko. Děkuji. Ještě vás neznám, jste pro mě novinka.
0: Jsem pro vás nový.
1: Ale příjemná. A já bych si prosila dneska písničku od Bruno Marse, The Lazy Song, a posílala bych ji vám i kolegům z Newsroomu, ale nechci, abyste se inspirovali obsahem písně.
0: Abychom nebyli líní.
1: Abyste nebyli líní a nebyla jsem ještě za to pohodlná, že vás nabádám.
0: Ale zase, Jaroslavo, faktem je, že venku je tak nádherné počasí a vymetená obloha, že to vybízí být spíše aktivní. Budete odpoledne jdete někam
1: navíc
0: na prochajdu?
1: Ano, je taková svižná, takže to ani nejde.
0: Tak do tance, mládeži. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Český

0: vzpomeneš si? A Eva Farná, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, ten další, kdo si na nás vzpomněl, tak je Jaromír z Hranice. U Aše, dobrý den, Trojmezí.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste vybral velice pěkně Svít, komu to budeme hrát?
1: Budeme hrát všem, ať mají krásný podzimní den. A dál bych chtěl hokejistům Karlovým Varům poděkovat, ať jim to takto šlape dál. A ty dívence, co má 20 let, jak jste jí přáli, tak jí to trošku závidím a ať si trošku skočí. Mějte se, Radko.
0: Víte, že já jsem měl ten samý pocit, když jsem nahlašoval, že má kulatiny 20, ono 20 no. A 40 a 60, to je velký rozdíl.
1: No.
0: Jaromíre, mějte se krásně na Trojmezí, naslyšenou.
1: My taky, Radko.

Tady je Český rozhlas, Karlovy Vary, bude 15:45, ještě čtvrt hodiny, tak budeme plnit vaše přání. Buď to na telefonní lince 221 55 37 37 a nebo je budeme číst z mailové schránky. Jako to další. Dobrý den, pane Trnko, zahrajte prosím pro našeho dědu Rudolfa. Dneska slaví 65. narozeniny a jeho oblíbencem tak je Falko. Pro nás to nejmenší zahrát Falka, ještě ho hrajeme velice rádi. Zavolejte 221 55 37 37. Máme ještě chvíli čas. Český.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašená, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, za 9 minut bude 13 hodin, to je čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis a po 13. hodině tady budou výlety a Pavel Kudrna.

V plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: O obory automechanik a autotroniky na střední průmyslové škole velký zájem. Stavbu úseku D6 u Karlových Varů získalo sdružení 4 firem, postaví ho za více než 2 miliardy korun. O víkendu se můžou lidé zapojit do kampaně Ukliďme svět. Odpoledne bude skoro jasno až oblačno a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Žáci oboru automechanik a autotronik na střední průmyslové škole v Ostrově na Karlovarsku mají nové dílny. Doteď museli na praktickou výuku dojíždět do Karlových Varů na odloučené pracoviště. Nové dílny jsou zároveň vybavené moderní technikou. Prostory už byly zapotřebí i proto, že o obory je velký zájem, říká ředitel školy Pavel Žemlička.
2: Z hlediska žáků je o obor autotronik i automechanik, ty autorské obory, ohromný zájem. Jo, to jsou největší počty přihlášek, které dostáváme. Z hlediska zaměstnavatelů samozřejmě o vyškolený, šikovný žáky je taky veliký. Čili pokud by někdo se chtěl zabývat autama, tak si myslím, že práci najde.
1: Ředitelství silnic a dálnic vybralo nabídku sdružení 4 společností na dostavbu dálnice D6 mezi Žalmanovem a Olšovými vraty na Karlovarsku. Stavba úseku vyjde na více než 2 miliardy korun bez DPH. Uvedl to generální ředitel ŘSD Radek Mátl na síti X s tím, že nabídnutá cena je zhruba o čtvrtinu nižší, než byl předpoklad. Na stavbu zhruba 7 kilometrů dlouhého úseku vydal dopravní a energetický stavební úřad stavební povolení letos v květnu. V přípravě je kromě úseku Olšová vrata Žalmanov i navazující úsek z Olšových vrat do Karlových Varů. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena podle posledních odhadů v červnu 2029. Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
3: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankční balíček prosazoval zesnulý republikánský senátor Lindsey Graham, který patřil mezi největší podporovatele Ukrajiny. Sankce Trumpovi umožní uvalit slevy výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny a Indie. Zahrnují taky postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům nebo tankerům ruské stínové flotily.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později od západu odpoledne přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 19 až 17. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, vane mírný jihozápadní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Silnice 3. třídy ve Stříbrné na Sokolovsku je uzavřena z důvodu konání cyklistických závodů.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety.
4: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, v půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes ve výletech vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se nám otevře pohled na český ráj, doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz. Co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné a možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
1: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi z pejsky, maminky z kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné. Ale rybníky nejsou ke koupání, vidíte, Lucie?
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci, můžete tady potkat třeba čouka obecného nebo mloka skvrnětého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami.
0: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohleto překonali a nevadilo vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolonová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupil jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní. A prý, když ji kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A 50., za B 60., ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje?
2: Ano, je to právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslné části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. To máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře.

0: Klubu města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Thomayera, František Thomayer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Siričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. Ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony, vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami. Vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Siričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B mezera, jméno, příjmení, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď. Pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Bůžkovou, lesní pedagoškou královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůžková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to stělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 800. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou? Jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraj lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagoška Aneta Bůžková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

je tu závěr sobotních výletů. Soutěžní otázka docela jednoduchá. Kde dnes najdeme legendární divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni nebo za B v Praze? To jenom připomínám soutěžní otázku. Všechna pravidla, reportáže, fotografie, jak se píše ta textová zpráva, tak to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak to je všechno ode mě, za chvíli začínají další zprávy, já jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Dům dětí a mládeže v Sokolově připravil pro děti nové kroužky. Hotel Krkonoš v Mariánských Lázních zve na akci rozloučení s létem. Korunovační klenoty si ode dneška může na Pražském hradě prohlédnout i veřejnost. Zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Dům dětí a mládeže v Sokolově nabízí v novém školním roce více než 100 zájmových kroužků. Přihlásilo se do nich přes 800 dětí. Největší zájem je tradičně o rukodělné kroužky, jako je keramika a háčkování nebo sportovní aktivity. Jak říká ředitelka Domu dětí a mládeže Hana Procházková, v nabídce jsou pro děti i novinky.
3: Jsou to kroužky, které se zabývají logopedickou prevencí v mateřských školkách. Zkusili jsme oslovit chlapce minibasketbalem a minivolejbalem a také jsme otevřeli dvě rukodělné dílničky. Jsou to keramické hrátky a šperkohrátky.
2: U hotelu Krkonoš v Mariánských Lázních dnes pořádají tradiční akci rozloučení s létem. Pro návštěvníky je opět připravený country festival. Vystoupí na něm řada kapel, pokračuje ředitel hotelu Jiří Richter.
4: Od 14 hodin do 18.30 zde budou hrát kapely Medáci, Bikers Band a Bourbon Grass. Samozřejmě, že kromě hudby k tomu také patří občerstvení, takže klobásy, párky, pivo, nealko, všechno bude pro vás připraveno.
2: Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech už je mohli vidět školní skupiny.
5: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
6: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od nástupu Habsburků na trůn.
5: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
6: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně na lehko.
5: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Evropská unie vyjádřila lítost nad rozhodnutím Spojených států neudělit víza palestinským představitelům k účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Děje se tak už druhý rok po sobě. Brusel zároveň vyzval Washington k přehodnocení tohoto kroku. Za Palestinu se tak shromáždění, které začíná v úterý, budou moct zúčastnit pouze zástupci palestinské mise při OSN.
1: Sport.
2: Čeští tenisté vstoupí do čtyřhry druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům v sestavě s Adamem Pavláskem a Patrikem Ricklem. Jejich soupeři budou už za necelou půl hodinu Američané Harrison a Krajíček. V následné dvouhře narazí Jakub Menšík na Sheltona, poté případně Jiří Lehečka na Tiena. Po úvodním dni je stav vyrovnaný 1-1 na zápasy.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia, na horách 11 až 8. Zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a kolem poledne se na řadě míst objeví občasný déšť nebo přehánky. Večer budou srážky od severozápadu ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane zpočátku slabý, přes den postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 21 ve Františkových Lázních opravují povrch vozovky. Projedete kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Vítejte tady odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. 4 minuty po 14. hodině nabízíme další minuty. Za chvíli si prověříme naše zeměpisné znalosti. Má a nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem? Odpověď tu nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A to s Martinem Píseříkem. Ano, tušili jste správně.
7: Dobré odpoledne a jí.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Přibližně 8 lidí z 10 po sobě zanechá dluh na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat těchto zařízení v Česku, která většinou končí ve ztrátách. Náklady na provoz i podíl nezodpovědných klientů podle nich dál roste. Podrobnosti vám odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary nabídne už za chvíli, a to od Dominika Hrona.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavček!

0: Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může být na tisíce korun. 8 lidí z 10 přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nezaplatí. Ukazují to údaje těchto zařízení v Česku. Klientů navíc v posledních letech přibývá a tak roste i dluh. Záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace krajů.
1: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žadce.
2: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali 3 lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
3: Je detoxikovaný, že už spolupracuje.
2: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brániš, je to čím dál tím víc.
4: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
2: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
5: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
2: Říká mluvčí plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní.
6: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
2: Vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident exekutorské komory, na kterou se provozovatelé obracejí. Úspěšnost bývá zhruba třetinová, a tak už se například v Ostravě přestali o vymáhání dluhů snažit. Záchytky místo toho hledají jiná řešení. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Za 3 minuty bude 14:30, dobré odpoledne. Seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede nedaleko Loučné pod Klínovcem v Krušných horách, kde stojí nejstarší dochovaná šachtová vápenka. Podrobnosti v odpoledním víkendovém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary vám nabídneme v našem seriálu už za malou chvíli. Do té doby Vaby Daněk

0: Vabydaněk, Rosa na kolejích, Český rozhlas, Karlovy Vary, 2 minuty po 14:30. Víte, jak se v Krušných horách vyrábilo vápno pro stavby i zemědělství? Odpověď nabízí nejstarší dochovaná šachtová vápenka v České republice. Tato technická památka, která patřila k největším svého druhu v regionu a která je dnes součástí světového dědictví UNESCO.
1: Průvodcem Matyášem Horským z obecního úřadu Loučná pod Klínovcem vcházíme do

0: vápenky, která stojí mezi Hájem a Kovářskou.
1: Je to v podstatě historická vápenka, kde se vyrábělo a pálilo kusové pálené vápno. Takže z vápence v místním Lombu se těžil surový vápenec a tady se z něj získávalo kusové vápno.
0: Milovníkům historie musí zaplesat srdce, pokud uvidí tuhle stavbu.
1: Je to takový unikát, protože tenhle ten typ staveb se už moc nedělal, zejména opěrný systém, který je tady vevnitř ve vápence. Jsou to klenby, které jsou spíš známý z doby gotiky, kdy se stavěly hrady, ale v polovině 19. století tyhle ty věci už moc se nedělaly.
0: Pojďme si říct něco k historii.
1: Byla postavená v polovině 19. století, byly tady tři pece. První byla postavená roku 1851, druhá roku 1856 a třetí roku 1872.
0: Držíte světlo, které je potřeba, a říkal jste, že ten objekt je lednice i v létě, tak kolik je stupňů uvnitř?
1: No, netuším, nemám tam teploměr, protože ani místní tehdy pracovníci neměli teploměry, aby si změřili, jakou mají teplotu v peci, ale předpokládám, že tam bude takových 6-7 stupňů.
0: Jsme v jižní budově vápenky.
1: Máme tady na ukázku různé druhy vápenců. Jednak místní vápenec, což je v podstatě dolomitický vápenec. Pak tady máme koněpruský vápenec, jeden z nejkvalitnějších v České republice. Dvorecko-prokopský vápenec, takže tady můžou lidé vidět jednak zbarvení vápence a porovnat i samotnou kvalitu. Tady jsme u vyhrabávacího prostoru, kde už se teda vyhrabávalo žhavé kusové vápno. Bylo tady hrozné horko, ale už při stavbě samotné vápenky v té době nad tím přemýšleli, že pro člověka to bude nesnesitelný. Proto vlastně nad vyhrabávacím prostorem udělali odvětrávací šachtu, která odvětrávala ten největší žár. Tím pádem ten člověk s tímto dlouhým hrablem byl schopen žhavé vápno vyhrabávat.
0: Po dřevěném schodišti jsme se dostali do horního patra, tak teď se díváme do šachty.
1: Teď se můžeme dívat do šachty skrz topeniště, takže tady v tom topeništi nám hořel oheň a tímto otvorem vlastně šlehaly plameny dovnitř do té samotné šachty. Tato vápenka je jaký unikátní v tom, že zde je oddělená vlastně pec a samotné popeliště. To znamená, vápno ve zdejší peci bylo čisté, protože se vyhrabávalo vápno a popel padal vlastně jinam. Tady v prvním patře, ona v podstatě ta vápenka byla i komplexně navržená. Nesloužilo to jenom pro výpal samotného vápna, ale i sklad jako pro palivo. Takže tady, kde stojíme v prvním patře, tak byl sklad pro dřevo. Dřevo muselo být vyschlé, zhruba nařezená je do půl metrových polen a nad náma tady v druhém patře tak byl sklad rašeliny. Takže v této jižní budově se výhradně používalo dřevo a rašelina.
0: Výroba vápna tady skončila ve 20. letech minulého století. Dnes je zrekonstruovaná vápenka přístupná veřejnosti a jako součást hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří připomíná jedinečnou průmyslovou historii Krušných hor. Jana Strejčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu svou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřicha opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofjeva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Tajemství technických památek.

před rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 19. září a své 79. narozeniny by oslavil známý český zpěvák, kytarista, písničkář a skladatel František Nedvěd. Spolu se svým bratrem Honzou se zapsal do historie české country, folku a trampské písně. Hudební základy získal František od svého dědečka, který ho naučil hrát na klavír. Později krátce zkoušel i housle, ale jako desetiletému se mu zalíbila kytara, která se stala jeho celoživotní vášní. Jeho první kapelou byla v roce 1964 sestava Five Dogs, kde hrál na bicí a potkal se tady se svým bratrem Honzou. Roku 1972 spolu založili trampskou skupinu Toronto, kterou o dva roky později přejmenovali na Brontosaury. Paralelně s působením v Brontosaurech vystupoval také ve skupině Spiritual Quintet, kam vstoupil opět se svým bratrem. Ten ale kapelu v roce 1988 opustil a vydal se na solovou dráhu. František ho následoval o 4 roky později. Podle hudebních publicistů byl František výraznějším vokalistou a kytaristou, zatímco Honza byl jistějším autorem hudby. Významným milníkem v kariéře bratrů Nedvědových byl koncert na Strahovském stadionu 21. června 1996, který navštívilo kolem 60 tisíc lidí. Vedle koncertování se František Nedvěd 20 let živil jako opravář telefonů. Mezi jeho záliby patřil tenis. U svého domu si nechal vybudovat kurt. Své doprovodné kapely pojmenoval tenisovými termíny druhé podání a tiebreak. Hrál také nohejbal a soutěžně tančil. František Nedvěd zemřel 18. července 2021 ve věku 73 let na karcinom plic. Svůj poslední koncert absolvoval pouhých 9 dnů před svou smrtí. Jeho hudební odkaz žije dál, nejen v jeho nahrávkách, ale i v tvorbě jeho syna Františka a synovce Honzy mladšího, kteří se také profesionálně věnují hudbě. My si pustíme jeden z mnoha hitů tohoto muzikanta. Jmenuje se Ray Divá a je to předělávka hitu Listen to the Radio od Donna Williamse z roku 1982.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
6: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
7: Za dostavbu základní umělecké školy v Ostrově na Karlovarsku zaplatí město přes 142 milionů korun. U středověkého dolu Jeroným na Sokolovsku se uskuteční podzimní monitorování netopírů. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. V Ostrově na Karlovarsku by měla ještě na podzim začít dostavba základní umělecké školy. Stát bude více než 142 milionů korun bez DPH. Město vybralo zhotovitele a práce by měly skončit v létě 2028. Mezi stávajícími budovami vznikne samostatný objekt s multifunkčním sálem. Součástí přístavby budou i nové učebny, kanceláře, šatny nebo skladovací prostory. Pokračuje mluvčí města Lucie Kubešová.
8: Bezbariérový pohyb mezi jednotlivými částmi školy zajistí průchozí výtahy. A součástí projektu jsou i zelené střechy a fotovoltaické panely, které budou umístěné na jižně orientovaných střechách u nových křídel přístavby.
7: Podzimní monitoring netopíru pro veřejnost se uskuteční dnes u středověkého dolu Jeroným na Sokolovsku. Jak informoval Jiří Tájek, spořádající zprávy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, akce začíná v 19.30, ale samotný odchyt bude až se setměním. Zájemci o tuto podívanou by sebou měli mít baterku, pevnou obuv a teplé oblečení. V případě příznivého počasí bude monitoring netopíru probíhat až do brzkých ranních hodin. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 5. a 10. října. V senátních obvodech, kde se nerozhodne v prvním kole, volby pokračují 17. a 18. října. Západní Ukrajina hostila festival české a ukrajinské kultury České sny ve Lvově. V podmínkách válečného stavu se konal už po třetí, a to za podpory partnerského města Brna, neziskových organizací i nadací.
9: Festival uzavřelo unikátní vystoupení Ventolin, elektronická show vysokoškolského pedagoga Davida Doubka.
10: Samozřejmě jsem se bál. Když jsme přijeli na hranice, tak vlastně byl poplach, hranice byly uzavřeny, takže jsme se jako chvíli jsme museli čekat, než nás pustili. Takže to byly takový jako welcome drink, nepříjemný.
9: Příští rok by organizátoři například chtěli uspořádat společný koncert České a Lvovské filharmonie. Ze Lvova Martin Jurazín, Český rozhlas. Sport.
7: Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska a po třetí v kariéře vyjede do závodu mistrovství světa Moto 2 z pole position.
0: Počasí.
7: V noci bude polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia, na horách 11 až 8. Zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a kolem poledne se na řadě míst objeví občasný déšť nebo přehánky. Večer budou srážky od severozápadu ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane zpočátku slabý, přes den postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
7: Chebuje uzavřená Valštejnská ulice z důvodu konání kulturní akce. Objížďky jsou značené, vedou ulicemi Evropská, Mánesova a Obětí nacismu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Vítejte, jsme Český rozhlas z Karlovy Vary a 4 minuty po 15. hodině nabízíme další program už za chvíli vám v našem odpoledním vysílání. Připomeneme alespoň pár akcí, které se v našem regionu konají. Zatím Michal Tučný anebo Martin. Martin se jmenuje Maxa.
0: Dobré odpoledne a Jiří Trnka.
12: A co má být, tak jsem to já.

0: To byl Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává. My jsme Český rozhlas Karlovy Vary za 4:15. Pokud máte rádi květiny, tak buďte s námi dál, už za chvíli budeme v odpolední víkendové soutěži soutěžit o rodinné vstupné do botanické zahrady.
1: Tipy pro volný čas.
0: Mezinárodní mistrovství v traktriálu nabídne podívanou na závody tahačů ve Vřesové u Sokolova, a to až do 18. hodiny, kde budou soutěžit například vozy značek Tatra, Lias a nebo Avie. V Mariánských lázních pokračuje mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim. Až do 17:30 je připravený hudební program a na hlavní kolonádě a do 17 hodin tam nabízí zábavu především pro děti kavárna v lesním mlýně. Areál svatý Linhart nad Karlovými Vary ožije až do 17. hodiny akci Buřty v lese. Rodinné odpoledne nabídne program pro malé i velké, ale hlavně ty buřty. Festival vína, na ten můžete vyrazit až do 22 hodin na hradě Sýmerk. Program doprovodí koncert skupiny Bernard Blues Band, Poliana a nebo cymbálovka Alexandra Vrábela. Akce Dny evropského dědictví ta nabízí až do 17. hodiny komentované prohlídky Mariánsko-Lázeňského domu Lesní mlýn, známého v minulosti také jako Donbas. Rodinný festival si můžete užít až do 17:30 v Chebském domě dětí a mládeže Sova. Můžete si vyzkoušet zajímavé činnosti, který dům nabízí. Připravena jsou i interaktivní stanoviště a skákací atrakce. Tolik tipy pro volný čas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Jsme Český rozhlas, 22 minuty po 15. hodině, když nás něco složí anebo položí, nemusí to nutně znamenat, že zrovna ležíme. V dnešním jazykovém koutku se vás tedy pokusíme položit na lopatky. Připravte se na to, podrobnosti už za malou chvíli, hodně toho ohledně toho vysvětlíme. Nicméně teď pojďme soutěžit, máme tady takovou krásnou podzimní cenu, která doslova vybízí vydat se ven, prolíchat se a ještě podívat se na něco velmi pěkného. Barevné podzimní dny si můžete užít v Bečovské botanické zahradě, kam nyní nabízíme rodinné vstupné. To funguje ve všední dny mezi 9 a 15 a o víkendu mezi 9 a 17 hodinou. Pokud byste žádali i další podrobnosti, tak na ploše 12 hektarů můžete obdivovat víc než 1000 druhů rostlin. Tak to je cena, kterou vám nabízíme v dnešní odpolední soutěži. Teď jsem ještě dlužný telefonní linko sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu 221 55 37 37. Máme nachystanou otázku a já si troufám říct, že ona není nikterak složitá, protože co si budeme, ono to není až tak dávno, co se tomu tak stalo. Český rozhlas z Karlovy Vary, přejeme dobré odpoledne, koho máme na telefonu?
1: Dobrý den.
0: Jak se jmenujete, mladý pane?
1: Láďa z Dokrova.
0: A jste Láďa. Láďo, máte rád květiny?
1: Ano, mám.
0: Máte doma nějaké květiny?
1: Nemám žádný květinovák, nemám žádný.
0: Ale mýval jste, ale moc jste je nezaléval, přiznejte se.
1: Tak, no, nemám, jdeme to.
0: Dobře, ok, tak poslouchejte otázku. Bečovská botanická zahrada po druhé světové válce na desítky let zcela spustla a veřejnosti byla téměř na ní zapomněla. V jakém roce začala jí velká obnova díky dobrovolníkům, díky kterým jí můžeme všichni obdivovat a navštěvovat. Bylo to za A v roce 1989, za B v roce 2005, anebo Láďo, dobře, poslouchejte, za C v roce 2020.
1: Tak zkusím to.
0: Céčko zkoušíte, Láďo, Céčko to není. Tak se mějte pěkně, přejeme vám...
1: Béčko.
0: To nejde, Láďo, jednou, jo, zkusíme to a jdeme dál. Zkuste to zase někdy jindy, jo, mějte se hezky, nashledanou. Český rozhlas Karlovy Vary, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Zdravím vás, já jsem Jiří, jak pak jste vy?
2: Monika.
0: Moniko, slyšela jste otázku?
2: Ano, ale můžu ještě jednou zopakovat ty varianty.
0: Ty varianty jsou 1989, už máme pouze dvě, protože Láďa odpověděl Céčko, což bylo špatně, takže za A v roce 1989, anebo za B v roce 2005.
2: Řekla bych 2005.
0: 2005 byste řekla. No, zahrada byla po roce 1945 opuštěná a podléhala zkáze a v roce 2025 ji přebrala do zájmu základní organizace Českého svazu ochránců přírody a začala její rozsáhlá obnova. Ano, vy máte pravdu. Už jste byla se podívat v Bečovské zahradě?
2: Ještě ne.
0: Ještě ne. Takže to bude premiéra, když se to hodí, máte rodinné vstupné, tak budete mít takový pěkný rodinný podzimní výlet. Souhlasíte s námi?
2: Super.
0: Tak jo, tak vydržte na telefonní lince. Já vám gratuluju, že jste správně uhodla.
2: Děkuji.
0: Mě se pěkně přeju pěkný víkend s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: Hororový koutek.
1: To mě úplně položilo. Můžeme říct o špatné zprávě nebo o velkém překvapení. Přitom dál stojíme nebo sedíme. Proč tedy říkáme, že nás něco položilo? Vysvětlí nám to doktorka Růžena Písková z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
2: Dobrý den. Původní význam slovesa položit popisuje činnost, která způsobí, že člověk nebo věc leží. Třeba knížku položíme na noční stolek. Z téhle konkrétní představy vznikl význam obrazný, přenesený. Když nás něco položí, zasáhne nás to tak silně, že na chvíli ztratíme jistotu nebo schopnost normálně zareagovat. Přitom se nemusíme skutečně fyzicky zhroutit na zem. Stačí, že nás událost vyvede z duševní rovnováhy. V internetové jazykové příručce a dalších slovnících k tomuto heslu najdeme příklady jako nemoc ho položila nebo taková tragédie by mě položila.
1: Připomíná mi to spojení položit někoho na lopatky?
2: Obě spojení jsou si blízká, ale nemůžeme tvrdit, že jedno vzniklo pouhým zkrácením toho druhého. Zápasník dostane soupeře na lopatky a tím ho přemůže.

0: zvítězí nad ním. Ve větě "ta zpráva mě položila" však žádný skutečný souboj popisován není. Společná oběma situacím je však základní tělesná zkušenost. Ten, kdo stojí, je silný, nezávislý, zdravý, může jednat. Naopak ten, kdo leží, je obvykle unavený, nemocný, poražený nebo aspoň na chvíli vyřazený z činnosti. Podobně říkáme, že nás něco srazilo na kolena, nebo že jsme se po těžkém období znovu postavili na nohy.
1: Když nás něco položí, zní to spíš negativně. Jde ale vždycky o něco špatného?
0: Ne nutně. Člověka může položit i dojemné gesto nebo smích v legrační situaci. Když řekneme, ten vtip mě úplně položil, nemyslíme tím, že nás naprosto zdrtil, ale naopak, že jsme se smáli tak, až jsme se přestali ovládat. Sloveso položit tedy samo o sobě neříká, jakou emoci prožíváme. Vyjadřuje především její sílu. Silné emoce totiž neprožíváme jenom v hlavě. Rozbuší se nám srdce, podlomí kolena, zadržíme dech nebo se rozpláčeme. Čeština nám pomocí tohoto jazykového prostředku názorně ukazuje, že člověk myslí, vnímá a cítí celým tělem a jazykově se pak vyjadřuje s oporou o tyto tělesné stavy.
1: A o dalších příkladech propojení jazykového vyjadřování s našimi smysly, vnímáním a myšlením si budeme povídat třeba zase někdy příště. Teď se už loučíme s doktorkou Růženou Pískovou. Díky, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

Už za chvíli pro vás ve víkendovém odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den osvěžujeme, oprašujeme dovednosti, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých si my řidič často podvědomně možná to nějak uděláme, ale pak váháme, zda-li to bylo správně, tak buďte s námi dál. Zatím Olympika, nějak se vytrácíš, má lásko. Český rozhlas Karlovy Vary za 2 minuty 3/4 na 4.

0: Tady je víkendové odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary 3:45. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se podíváme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Hrajeme vám písničky, na které se nezapomíná.

za 7 minut bude 16 hodin. V 16 hodin další kompletní zpravodajský servis Českého rozhlasu Karlovy Vary a po 16. dnešní hvězdné návraty. Tam si můžete poslechnout, jak začínala, po čem kdysi snila a jak změnila svůj život zpěvačka Lucie Bílá. Představíme ji nejen jako zpěvačku, ale i jako herečku, vypravičku anekdot anebo návštěvnici zábavných pořadů. Všechny role zvládá a také ji hlavně baví. My si ji připomeneme v dalším díle z dokumentu o českém humoru. Humoriáda začíná v našem vysílání po 16. hodině a vy buďte u toho s námi. Zatím Petr Spálený anebo Boniem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj spustil oficiální WhatsApp kanál. Kina napříč Českem poprvé spojili síly. Kinodny přinášejí premiéry, filmové hity i návraty klasiky. Příznivci vojenské historie si večer připomenou mobilizaci z roku 1938. Rozsvítí světla u vojenských opevnění. Zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovarský kraj má vlastní bezpečnostní kanál na WhatsAppu. Kraj chce tímto způsobem dostat ověřená sdělení k obyvatelům co nejrychleji. Lidé v aplikaci najdou například informace o aktuálních uzavírkách a dopravních omezeních na krajských silnicích. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Prostřednictvím kanálu bude možné veřejnost upozornit například na závažné situace, související opatření nebo doporučený postup. Při mimořádných událostech je rychlá informovanost obyvatel velmi důležitá. Z pohledu hasičského záchranného sboru může nový WhatsApp kanál pomoci například při informování o závažných mimořádných událostech, evakuaci nebo dalších opatřeních souvisejících s ochranou obyvatelstva.
0: Lidé se k novému kanálu můžou připojit na skenování přímého odkazu ze stránek kraje. O víkendu se napříč Českem pořádají kinodny. Jak v tiskové zprávě uvedla Asociace provozovatelů kin, do akce se zapojují 192 kin ve 141 městech. Za jednotné vstupné 100 korun nabídnou hrané, dokumentární i animované filmy, včetně očekávaných premiér a předpremiér. Asociace chce připomenout, že velké plátno, působivý zvuk a sdílené emoce proměňují sledování filmu v mimořádný zážitek. V Karlovarském kraji se do akce zapojují kina v Karlových Varech, Ostrově a Sokolově. Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám více než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Pokračuje Jan Šomšák ze Spolku pro obnovu lehkého opevnění Deštné zákoutí.
3: Nejvýchodnější objekt by měl být nasvícen u Košic, nejjižnější je u Bratislavy, nejsevernější by měl být u Děčína, tam nahoře a nejzápadnější snad kolem Loun. Celkově má být nasvíceno kolem 130 objektů.
0: Z budov letiště saúdsko-arabském Riádu se valí hustý oblak černého kouře. S odvoláním na obyvatele města a záběry ze sociálních sítí o tom informuje agentura AFP. Saúdsko-arabské úřady to zatím nijak nekomentovaly. V noci vyhlásili v Riádu varování před leteckými útoky. Je to reakce na zesílení bojů v sousedním Jemenu. V okolí Rudého moře tam postupují Íránem podporovaní povstalci Husijové. Proti nim bojují vládní vojska podporovaná právě Saúdskou Arábií.
4: Sport.
0: Kristýna Sasínek Meky obsadila na mistrovství světa v silničních bězích v Kodani 24. místo na jednu míli. Jediná česká účastnice zaběhla čas 4 minuty 38,39 sekundy. Zvítězila francouzka Gejmotová. Odpoledne jsou na programu závody na 5 kilometrů. Představí se i dvojnásobný olympijský vítěz Nor Inge Britsen.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia, na horách 11 až 8. Zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a kolem poledne se na řadě míst objeví občasný déšť nebo přehánky. Večer budou srážky od severozápadu ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane zpočátku slabí, přes den postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na severozápadní. Stylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V nové roli na Karlovarsku je z důvodu konání Michalské pouti uzavřena část ulice Chodovská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když se ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
4: Nekecat! Alibot!
6: No,
4: tady!
6: No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
4: A už se to nebaví! Takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
6: No tak... Ale teď už bychom měli říci... Co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
7: No, kde bych jako měla začít?
6: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
8: Pak?
6: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
8: Zdašli, graci, bez hudby!
6: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brychtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: A už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílí něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. No. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: neměli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
7: no, dobře,
6: jde.
7: Dobře, dobře.
6: Tak se chlapče braň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Já.
7: Ono to bude hezky navazovat,
6: jo, to je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchod.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám sklerotickým hercům dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak...
6: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
7: To je zatím jeden.
6: To byly 2, to ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
7: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je? Já tam vzadu normálně umírám, no do.
7: No dobře.
8: Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
6: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No, jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nehnedá, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co neprskáš? Co neprská?
6: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
7: Klid, hlavně.
8: A to nechám!
7: Klid.
6: Herci!
7: Prosím vás, ne, klid,
8: nehádejte.
7: Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se. Připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát.
8: Jo? Pojďte. Prosím tě.
7: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
6: Shakespeare, kdy to viděl?
8: Lehni!
6: Tohle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
8: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
6: Neměla být ta Julie podle Shakespeara 16-letá, je!
7: Prosím vás, klid, prosím vás.
8: Dobře,
7: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
8: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
6: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
6: Pro mládež? Tak to bych si mohl nušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
6: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to, včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrknul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď jsem mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
6: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
6: No to já nevím, ale
8: mě
6: já
8: to... A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
6: Ano.
7: Ne.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, bože.
3: Teďka
2: mám flašku mistrovy slzy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co? Napij. Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to držíš, no vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsem zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražské hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posledně říká, Lucko, jdeš točit tákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem z ničeho nic opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle, prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: ona Alžběta.
3: Jsi opravdu. Ale přísám. V životě opravdu. opravdu, já jsem, já jakože jsem tam viděla nějakého opilýho člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musíš ho Lučo, když tak nějak zvednout, ale nic, a teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty nejíš, ty jsi vrná Luce, jde tady záchod, no strašně. Nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnání nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, vodil tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoš tak dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy?
3: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Muřínu, hasová, pálená, starý hmouští, špetka koření, kozí chlupa, bouška vzdálená, k tomu špil svitrnic. Lásky, žádnej kouzelník nenamíchal nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik? No.

0: от солнца. Тачку! Це сте там я 30 пеняженек! Si koupil slepýho koňa. Ne, mě slepý, já slepý, na mě slepý. Pozri, tak proti zdi, jak strašná rána, kuň mrtvej. Vidíš, že byl slepý? Nebyl slepý, byl statečný.
1: A ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě, a ten jeden začne dělat bez jílu.
0: Co děláš, vlastnice? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit.
2: To je dobrý čeč.
0: Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš? No nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázeň v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
3: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
4: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, aha, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit, říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, děti, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže a tak jsem nahatá, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem trávala ubrčená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla teda za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte mu. A on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu Lucie SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že kůže zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. Nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příležitost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
3: světa. Jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur.
3: Yeah.
2: To byl klip, hele.
3: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, no dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom tričko a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Že mu nešel utrhnout, tak si ocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila, no, nechme ji zpívat.
4: Velká noc, svátá noc.
5: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
5: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
5: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
5: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
6: ale
5: co?
6: Ale jako nemůžu.
5: A je normální, tohle
7: přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
5: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme, já to teda
7: slavíme, slavím. Jasně.
5: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo. A o to jde.
5: Ale otevře někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
5: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
7: Dále.

0: pocházím z dalekého království.
1: No, co řeš?
0: Až z Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj, Anařvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodiného.
3: Na furt, já vím.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: No, já už z toho byl.
1: Já nevím, jestli jsem vás slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Tak byl mě asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětko.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětko, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak neštimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak odejsi, ať se sebe, já fakt nemám tady.
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano!
1: Ale to bylo docela dobrý, ty pořád jedáš.
2: Mně se to líbilo, hodil se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, kde tu?
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou. I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No. Tak pěkný tohle člověče. Víš? Práska z něho bude.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, takhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Neudem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Na skánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta. Před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Je to, já, dobře.
3: Že ti tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten,
4: no,
3: ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: Já jsem, to byste asi nedokázali.
3: No ne, já třeba když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne,
4: buchtičky?
3: Ne, to nejde, au dom, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: No to ale a zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
5: V krku?
3: Neměla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale a trepat
3: ano,
5: nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami.
3: A já s tím jídlem vůbec.
5: To je, víte, nebezpečné.
3: Já to by měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice. To je. Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo
3: v panice. Že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No ale, ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco. Ne, proč? Ty se na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestáli na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda, maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: 17 hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: O obory automechanik a autotroniky na střední průmyslové škole v Ostrově na Karlovarsku velký zájem. Vesnicí roku jsou Boršice ze Zlínského kraje. Před 85 lety museli Židé začít chodit kvůli nacistickému nařízení se žlutou hvězdou na oblečení. Zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Žáci oboru automechanik a autotronik na střední průmyslové škole v Ostrově na Karlovarsku mají nové dílny. Doteď museli na praktickou výuku dojíždět do Karlových Varů na odloučené pracoviště. Nové dílny jsou zároveň vybavené moderní technikou. Prostory už byly zapotřebí i proto, že o obor je velký zájem, říká ředitel školy Pavel Žemlička.
3: Z hlediska žáků je o obor autotronik i automechanik, o ty autorské obory ohromný zájem. Jo, to jsou největší počty přihlášek, které dostáváme. Z hlediska zaměstnavatelů samozřejmě o vyškolený, šikovný žáky je taky veliký. Čili pokud by někdo se chtěl zabývat autama, tak si myslím, že práci najde.
1: Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vratslav z Pardubického kraje a třetí jsou v Šeruby na Plzeňsku. Výsledky organizátoři dnes odpoledne vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, která zvítězila v loni. Letos se přihlásilo 245 obcí, nejvíce od roku 2016. Do celostátního finále 30. ročníku vesnice roku postoupilo 13 obcí. Karlovarský kraj reprezentoval Hroznětín na Karlovarsku. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Následovali deportace do get a vraždy v koncentračních táborech.
4: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase.
5: Židé nezastaví vítězný pochod arijského lidstva.
4: Povinnost nosit žlutou hvězdu platila na všech územích ovládaných Třetí říší.
6: Byla trvalé stigma. Od 6 let věku ji museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
4: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda zároveň přímo souvisela s další fází nacistické persekuce, s deportacemi.
6: Několik týdnů poté vyjíždí z Prahy první transport 5000 lidí.
4: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 000 Židů. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump zatím neplánuje setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským na okraji valného shromáždění OSN. Podle stanice Suspilne to vyplývá ze seznamu zveřejněného americkou administrativou. Zelenský přitom nedávno mluvil o možném setkání s Trumpem v New Yorku, během kterého by jednali o možnostech ukončení války na Ukrajině. Americký prezident bude v pondělí a úterý na okraji shromáždění jednat s řadou světových představitelů. Chce taky na letišti přivítat čínského vůdce Xi Jinpinga.
0: Sport.
1: Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring čeká Salače zítra popolední.
0: Počasí.
1: noci bude polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia, na horách 11 až 8. Zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a kolem poledne se na řadě míst objeví občasný déšť nebo přehánky. Večer budou srážky od severozápadu ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane zpočátku slabý, přes den postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na místní silnici v obci Hrušková na Sokolovsku je z důvodu prací na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Blahopřejeme písničkou.
7: Jsme Český rozhlas, je 19. září a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. I dneska budeme až do 18. hodiny vyřizovat vaše gratulace. Já jsem Jiří Trnka, tak příjemný poslech.

Dobrý den do redakce Českého rozhlasu. Prosíme vás o zahrání písničky Vlčí máky pro Květu od myslivecké kapely Atlas pro naši maminku, babičku a prababičku paní Květu Kydlíčkovou z Radkovic u Přeštic, která 19. září slaví 75. narozeniny. Hodně zdravíčka, štěstíčka a spokojenosti přeje manžel Jan, dcery Pavlína a Jana s rodinami, také vnučky Ivetka, Pavlínka, Janička a Jituška, přejí hodně pohody a lásky. A sladkou pusinkou posílají pravnoučátka, a to Kristýnka, také Tereska, Viktorka, Violka, Karolínka a hlavně Vojtíšek.

pravidelně každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu můžete poslouchat pořad Blahopřejeme písničkou. Vážená hudební redakce, to už čtu z dalšího e-mailu, který k nám dorazil z obecního úřadu v Otročíně. Prosíme o zahrání písničky pro paní Pavlu Dolejší z Poseče, která v těchto dnech slaví své 76. narozeniny. Do dalších let jí hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně. A tady už je písnička.

Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou. Dobrý den, rádi bychom nechali naší mamince zahrát v sobotu po 17. hodině písničku. Maminka oslavila ve středu 16. září narozeniny. Prosím, zahrajte písničku, je tady odkaz na YouTube, což se teda musíme přiznat, že úplně v Českém rozhlase neumíme, ale pojďme se tomu věnovat dál. Paní Růžence Štěpanovské ze Štěnovického Borku k jejím 80. narozeninám přeje do dalších let hlavně pevné zdraví a pohodu. Její manžel Jaroslav, také dcera Jarka, Blanka s rodinami. A my už hrajeme.

hraj. Co by to bylo za vydání pořadu Blahopřejeme písničkou, kdybychom nesplnili nebo spíš nepřečetli vzkaz od Josefa Koubka. Vážená redakce, obracím se na vás jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas a s prosbou o odvysílání blahopřání s písničkou pro 3 členky fanklubu, které v těchto dnech oslavují svoje životní jubileum. Je to paní Jana Špačková ze Vstiše, paní Věra Brunslíková z Chrástu u Plzně a paní Libuše Hodlová z Janovic nad Úhlavou. Všem oslavenkyním k jejich jubileu gratulujeme a přejeme do dalších roků jen to nejlepší, zejména pevné zdraví, také štěstí, optimismus, dobrou náladu, veselou mysl a trvalou spokojenost. K našemu blahopřání přidáváme písničku od kapely Atlas Já vím. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek.

pravidelně každou sobotu a neděli ve vysílání Českého rozhlasu Rádia vašeho kraje můžete poslouchat pořad Blahopřejeme písničkou. V případě, že byste i vy měli zájem někomu poblahopřát pomocí našeho pořadu a není nic jednoduššího, než vstoupit na stránky Rádia vašeho kraje, v dolní části vyplnit okénko, kam napíšete, co byste chtěli zahrát, pro koho, nějakou vaší gratulaci, vyberete pořad Blahopřejeme písničkou a vyberete i datum, zdali sobota anebo neděle by byl tím ideálním dnem, kdybychom vaše přání měli odvysílat. Úplně stejně, jako už za malou chvíli vyřídíme další. Tady je Český rozhlas.

Pro svého manžela Pavla Baldu, který má 19. září 64. narozeniny, bych přála zahrát písničku od kapely Beatles. Chci mu popřát za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a pohody. Předem vám děkuji, paní Lenka Bláhová. A tady jsou Beatles.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.

Ještě než bude 18. hodina, tak je čas vyřídit poslední, no, neříkejme tomu přání, ale takový vzkaz. Vážený pane Trnko, redaktore Českého rozhlasu Plzeň, pošlete prosím občanům Ejpovic a všem přátelům Ejpovickou polku. No a tím důvodem je, že právě tento měsíc tak slaví Ejpovice 695 let a k tomu už příští víkend, tedy 25. a 26. září, bude připraven kulturní program. Více o jeho náplni se můžete dočíst na webových stránkách obce. Písničku posílá pan Jaromír Kalčík a tady už je Ejpovická polka.

Posloucháte Český rozhlas, jsme rádio vašeho kraje. Už za chvíli odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Ano, bude 18 hodin a tak pořad Blahopřejeme písničkou končí. Opět zítra po 17. hodině tady budeme a budeme vyřizovat vaše gratulace. Tak přísaháme. Já jsem Jiří Trnka, naslyšenou.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: 18 hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Kaple v klášterním areálu v Ostrově na Karlovarsku bude mít opravenou fasádu a výzdobu. Na projekt nové nemocnice v Plané na Tachovsku má Plzeňský kraj přes 30 milionů korun. Česká armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. V Ostrově na Karlovarsku opravují fasádu a výzdobu kaple Panny Marie Einsiedlnské. Obnova bude stát 2 miliony korun a hotová bude do konce září. Během prací se objevily ještě další závady na střešním plášti nebo barokním zámku dveří, které nechá město taky opravit. Pokračuje mluvčí města Lucie Kubešová.
3: Současné práce zahrnují opravu poškozených omítek, štukové výzdoby a oplechování štítu i bočních atek. Kamenické prvky, jako je erb a sochy, procházejí taky čištěním, zpevněním a restaurátorskými opravami do detailu. Obnovu doplní ochranné nátěry a ošetření kamenné proti pronikání vody.
2: Kapli z začátku 18. století zachránila generální oprava v letech 1998 až 2000. Plzeňský kraj dál připravuje nemocnici v Plané na Tachovsku. Zařízení následné péče se 150 lůžky a ambulancemi nahradí stávající menší nemocnici následné péče Svatá Anna. Výstavbu zdravotnického zařízení dlouhodobě podporují Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, město Planá i starostové dalších obcí na Tachovsku. Jak daleko jsou přípravy, upřesnil hejtman Kamal Farhan z Hnutí Ano.
4: V tuto chvíli můžu konstatovat, že vlastně jsme do rozpočtu na příští rok, to znamená do rozpočtu na rok 2027, vyčlenili více než 30 milionů korun na přípravu projektové dokumentace pro plánskou nemocnici. Takže posouváme se, ne sice úplně nejrychlejšími kroky, ale posouváme se.
2: Nemocnice by mohla podle odhadu přijít na miliardu korun. Konečná cena bude ale záviset na projektu a následně výběrovém řízení. Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky Dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
5: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Systém online hlasování v parlamentních volbách v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem. Podle státní agentury TAS to uvedla předsedkyně ruské volební komise. Neupřesnila ale, kdo za útokem stojí. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Navzdory protestům Ukrajiny v nich poprvé hlasují taky lidé na ruském okupovaných ukrajinských územích.
0: Sport.
2: Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci na finále Davis Cupu s Američany 1-2 na zápasy. Druhý bod neproměnili ve čtyřhře Adam Pavlásek a Patrick Rickl, kteří prohráli s dvojicí Harrison a Krajíček ve třech setech.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia, na horách 11 až 8. Zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a kolem poledne se na řadě míst objeví občasný déšť nebo přehánky. Večer budou srážky od severozápadu ustávat a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane zpočátku slabý, přes den postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby o zátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Valdštejnova ulice v Chebu je uzavřena z důvodu konání kulturní akce.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Vítejte, 4 minuty po 18. hodině. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku otevřela nové dílny. Studentům v oboru automechanik a autotronik nabízí nejen moderní vybavení, ale díky novému prostoru už nemusí dojíždět na výuku do Karlových Varů. Podrobnosti povíme v další reportáži už za malou chvíli. Teď Karel Gott a nebo Hana Zagorová. Ode zdi ke zdi.

0: Jednu minutu po čtvrt na sedm, tady je Český rozhlas Karlovy Vary. Nové dílny má střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku. V dílnách se učí studenti oboru automechanik a autotronik. Právě takové prostory škole chyběly. Na odbornou výuku totiž museli žáci dojíždět do Karlových Varů. Teď mají vše v jednom objektu. Dílny jsou vybavené moderní technikou. To důležité nejen pro další uplatnění v praxi v autoservisech, ale například i s ohledem na plánovaný přechod automobilky do Chebu, která bude potřebovat odborníky z oblasti automoto.
1: Povolíte ten šroub, už nám to půjde dolů, takže to musíme podržet.
2: A co teď děláte?
1: Sundáváme přední nápravu z vozidla, aby jsme se dostali na řízení.
2: Říká Petr Brožík, mistr odborného výcviku. Vy jste v nových prostorách, nových dílnách. Jak se vám tady pracuje?
1: Mně se tady zatím líbí, ale ještě je potřeba to hodně dovybavit. Ale zatím se zabydlujeme ještě stále.
2: Ředitel střední průmyslové školy v Ostrově Pavel Žemlička. Stojíme v nových dílnách. Jak moc jsou pro školu důležité?
3: My jsme měli autodílny v poměrně ve starých budovách a byli jsme v nějakém pronájmu. Ty budovy naprosto nedostačovaly současnému jednak standardu a jednak jsme se tam nemohli rozvíjet nich. Jo? Nemohli jsme tam dát tohleto krásné vybavení, které máme. To znamená, že pro nás tohle bylo vlastně stěžejní, aby jsme vůbec si postavili prostor, ve kterém to můžeme rozvíjet a aby jsme mohli nakupovat novou technologii, která je konkurenceschopná.
2: Právě ta technologie přibývá elektroaut. Jste na tohle všechno vybaveni?
3: V tuto chvíli jo. Máme tady v dílnách jednu sekci, která se právě jenom elektromobilitě bude se tím zabývat, s tím, že máme vyškolený učitele na to, který bude tu elektromobilitu, tu praktickou část vést.
2: Poptávka po automechanicích tak je vysoká. Vnímáte i ten zvyšující se zájem o ten obor?
3: Z hlediska žáků je o obor autotronik i automechanik ohromný zájem. Jo, to jsou největší počty přihlášek, které dostáváme. Z hlediska zaměstnavatelů samozřejmě o vyškolený, šikovný žáky je taky veliký. Čili pokud by někdo se chtěl zabývat autama, tak si myslím, že práci najde.
4: My teď zrovna rozebíráme kufr, sundali jsme všechny plasty na kufru, aby jsme se dostali na vyhřívání zadního okna a aby jsme mohli sundat stěrač zadní.
2: Opravit to.
4: Opravit to, přesně tak.
2: Daniel Korbel je studentem čtvrtého ročníku oboru
4: autotronik.
2: Baví tě ten obor?
4: Baví. Nemůžu si stěžovat, je to bomba zatím.
2: A tady ty prostory?
4: Prostory jsou krásný, oproti ostatním dílnám, například v Karlových Varech, jak jsme měli. Máme nový vybavení, všechno, je to krásný tady.
2: Proč jsi vybral zrovna tenhle obor?
4: Mám rád ty auta, dostali jsme už řidičský průkaz, jak na nákladák, tak na osobní auto. Líbí se mi například v téhle škole, že prostě je to moderní.
2: Za stavbu dílen zaplatila škola 60 milionů korun. S financováním pomohla evropská dotace i Karlovarský kraj. Z Ostrova na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, přejeme vám krásný podvečer. Teď 6:30, ano, před malou chvíli, tak byl výherní zvuk, taková ta houbařská od kabátu Houby magické. A pro nás to znamená jen a jediné, tedy spíš pro vás, telefonovat sem k nám do karlovarského studia Českého rozhlasu na telefonní číslo 221 55 37 37. Jako třetí

0: letos rostou hřiby, je to nádhera, prostě je to sklizeň, takže letos paráda, začalo to asi 14 dnama a je to skvělý.
1: Máte od nás houbařský set, který se vám rozhodně pro sběr hub bude hodit a zeptám se ještě, kolik znáte hub? Jakoby druhu, jestli jste ten houbař, který sbírá 2-3 houby, anebo skutečně to má jakoby najetý a sbírá třeba 40 druhů?
0: Tak myslím, že možná 15 huby jsem asi dohromady dal z těch, co sbírám, ale v těch Brdech je to taková speciálka, protože tam rostou výhradně hřiby.
1: Ale
0: několik druhů hřibů, hřiby kováři a hřiby smrkový.
1: Ano.
0: A podubáci jsou tam vyloženě jenom tak do počtu.
1: Ano.
0: Stejně tak třeba křemenáčí, kozáci, to je tam jenom tak zlehka, ale prostě Brdy jsou hřibová lokalita, takže tam si myslím, že i posluchači, kteří neznají houby, tak hřiba pozná každý.
1: Já si myslím, že vzhledem k tomu, že jednou z těch mnoha cen, která je v tom houbařském setu, tak je Atlas hub, tak budete edukován a budete moci sbírat více druhů. Tak jo, tak my vám gratulujeme. Vydržte nám prosím na telefonu a naslyšenou.
0: Díky, hezký večer.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio.

0: Záporočeští mandraže a motýly, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, za 3 minuty bude 6:45. České korunovační klenoty jsou ode dneška k vidění pro širokou veřejnost ve Vladislavském sále Pražského hradu. Poté, co je v pondělí 7 klíčníků vyzvedlo z korunovační klenoty svatovítské katedrály, se k ním dostali nejprve školáci a pak také nevidomí. Pro ně Pražský hrad připravil speciální hmatové prohlídky a mohli si na nich sáhnout například na věrnou repliku svatováclavské koruny.
1: Je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam.
2: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny, která před nimi leží na stole, cítit.
1: Tady je ten křížek, který je nahoře. Ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
2: Vedle repliky leží na stole také zvětšenina některých komponentů koruny. Je tady křížek, safír a lilie. Každý z těchto předmětů vyrobený na 3D tiskárně má zhruba 30 cm.
1: A na druhém konci toho stolu... Jo, aha, takže tam jsou ty kameny tak hladký, tak lesklý, tak studený, jako jsou ty kameny na té koruně, i když to nejsou safíry.
3: Je to mega hustý a zajímavý.
2: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
3: Z těch předmětů asi ty kameny.
2: Je to pro tebe první taková zkušenost s korunovačními klenoty? Věděl jsi o nich už něco dřív?
3: Jenom jakože něco z vyprávění, ale tady to je mega hustý, jakože si na něj šáhnou, takoby na ty modely.
1: Můžeš si dát na hlavu jenom, protože to je model. Kdyby to byla skutečná koruna, tak by to nešlo.
4: Paní Rybová!
2: Tak. Ty jsi teďka měl na hlavě tu kopii nebo věrnou repliku svatováclavské koruny. Jaký to je pocit mít na hlavě něco, co nosili čeští králové?
5: Je to velice těžký, takže hodně vznešený.
2: Připadal jsi vznešeně.
5: Jo.
2: Mezi návštěvníky výstavy je i pan Jiří z Luhačovic.
6: Jsem z nich vlastně očima nikdy nic neměl, takže jsem... nechtěl ztrácet čas ve frontách pro to, abych měl jenom zážitek.
2: Takže teďka je to vlastně výjimečná příležitost pro vás.
6: Ano, určitě. A jsem za to opravdu rád.
2: U jednoho ze stolů je i paní Marcela z Prahy.
7: Je to super, když na to můžu šahat, protože já si to nepředstavím. Když mi to někdo popíše, tak si to neumím představit, ale když si na to šáhnu, tak je to úplně super a už si to pak umím představit, jak to vypadá.
2: Co vás na tom třeba překvapilo, na tom modelu? Je tam něco takového?
7: To, jak je to veliké, jak je to zdobené, hezky.
2: Doprovodný program pro nevidomé k výstavě korunovačních klenotů otevře Pražský hrad zase za rok. Jinak budou klenoty ale pro veřejnost k vidění ve Vladislavském sále až do 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

Baláš, Pavlíček, Střihavka neboli BSP, Země vzdálená. Tady je večerní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 5 minut odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Já jsem Jiří Trnka, dobrý večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary za první půl rok nového systému vytřídili přes 800 tun bioodpadu. U středověkého dolu Jeroným na Sokolovsku se uskuteční podzimní monitorování netopírů. Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a teploty do 20 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Lázeňské lesy a parky svezly za prvních 6 měsíců nového systému přes 800 tun bioodpadu. Přistavení nádoby i svoz mají obyvatelé Karlových Varů zdarma, odpovídají ale za kvalitu vytříděného materiálu. Z rostlinného odpadu pak vzniká certifikované organické hnojivo. Podle mluvčího lázeňských lesů a parků Daniela Kubelky se čistota vytříděného bioodpadu zlepšila zhruba o 90%.
2: Za nás se nový systém svozu bioodpadu určitě osvědčil. Bioodpad si sami svážíme do naší městské kompostárny ve Staré Roli, kde ho dál zpracováváme a výsledný kompost využíváme třeba i při péči o městskou zeleň.
0: Podzimní monitoring netopíru pro veřejnost se uskuteční dnes u středověkého dolu Jeroným na Sokolovsku. Jak informoval Jiří Tájek, spořádající zprávy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, akce začíná v 19.30, ale samotný odchyt bude až se setměním. Zájemci o tuto podívanou by sebou měli mít baterku, pevnou obuv a teplé oblečení. V případě příznivého počasí bude monitoring netopíru probíhat až do brzkých ranních hodin. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
3: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
4: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
5: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
4: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Výbuchy a požár dnes narušily provoz na mezinárodním letišti v saudském Riádu. Schořila tam zřejmě jedna z palivových nádrží v přilehlém areálu státní ropné společnosti Aramco. Informuje o tom agentura AFP. Vláda se k situaci zatím nevyjádřila. Neinformovala ani o tom, jestli požár souvisí s nálety, které na cíle v Saudské Arábii podnikají povstalci ze sousedního Jemenu.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia, na horách 11 až 8. Zítra čekejte většinou oblačno až zataženo a kolem poledne se na řadě míst objeví občasný déšť nebo přehánky. Večer budou srážky od severozápadu ustávat a postupně se i vyjasní. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 13 až 16. Povane zpočátku slabý, přes den postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na severozápadní. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 154. kilometru D6 ve směru na Cheb je hlášené pro poruchu odstavené vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní, a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásné představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je Květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou tu krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravena takový menší parter, jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Lichtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup, tak posedlí uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té Květné zahradě, nebo případně v Podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticiánův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy Květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Prošli tou úžasnou oranžerií a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buxusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buxusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a z trysky vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný, a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami, a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé, s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád?
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník. Pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví. A ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn film pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s

0: uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidí, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka 4 dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refufestu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila, kdo a co se jí vybavovalo.
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky, konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoct. Nebo když si představím invázi, že prostě celý ten domeček je pro to, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo. A samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvílku na stole. No to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování, co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Koslánova-Roubalová je stále v nevládných neziskových migračných organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáhaním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky. Prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, abys ty netančila. A všechno umíš, jak to?
0: No, umím, já přitom blbnu, tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo? A čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiků, vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit, pro mě vždycky jako uprchlíci byli to jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy byl teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl, který máme, takže opravdu solidární budem. Naše nevládní organizace to umějí poradit, vědět, co je důležitý, vědět, že základ je ten jazyk, pak hned ta práce a bydlení a prostě to jsou úplný základy, s kterými mají mnoho let zkušenosti.

0: Otázkou je, jestli tí dnešní uprchlíci a migranti to mají obecně snazší než tí první polistopádoví.
1: Po tom migračním paktu ne. Spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
2: My a oni.
0: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánova-Roubalova spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
1: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu být, zajímají se nebo sebe, radujou se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
0: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
1: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitej. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí dělat na nájem a na jídlo. Já spíš ty rodiny obdivuju. A držím jim moc palce, aby to dobře dopadlo.
0: Řekla Věra Kostlánova-Roubalová. Děkuji za věnovaný čas a skicu za portrét dobré vůle, kterou sama nesmlouvavě oplývá. Samozřejmě i se svými kolegy z nevládných neziskových spolků, které se věnují migrantům. Na příští My a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štajnmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
3: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po 4 zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor. Na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají slavici v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
5: For

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky.

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je potřetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmech. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Victor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
0: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil 2 góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v 9. kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto Hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykorýze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené opadané ovoce nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytváří až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

is there?

0: Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
2: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
1: Kolik máte včelstev, úlů?
2: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
1: Jste takový včelař pohodář.
2: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
1: Takže i úly jsou vaše práce?
2: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
1: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
2: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
1: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
2: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
1: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
2: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
1: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
2: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
1: Jak se vybere klidná včela?
2: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
1: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
2: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
1: Čím izolujete?
2: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
1: Co je to ta přírodní izolace?
2: Konopí.
1: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
2: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
1: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
2: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
1: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
2: To je moje krédo.
0: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, ne, budeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru. Něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak, anebo je mokro, anebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociální sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
6: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
4: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
7: Stával jsem ve 3:15.
8: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
7: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
8: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
9: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
8: Podobně to má i Matěj Drahorád.
10: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
8: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořad Hvězdné návraty.
11: Hvězdné návraty.
12: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
11: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
12: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
13: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
12: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
13: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
12: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
14: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
12: To by stačilo.
10: Není to blbý?
12: Ne, dobrý. No, uvidíme.
15: Uhodli jste dnešní díl našeho pořadu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální. Manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to chuť pěkně. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to ještě.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas
3: no,
1: tak
3: dát. No, se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom... Publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
3: Slečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
1: Stačí. Jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utek uše hé, bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako s přípravy.
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, no my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utek uše hé.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudru Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zálovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu zfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudru
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištora, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte Ignác. Se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravým jménem.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte tak, mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle, mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijel.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň, já bych se vás nerad dotkl. Pane, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor,
2: co? Soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jste si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Tak viděl. Maminka byla šťastně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako puk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Jak později, ano, později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc, tam prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
2: Vůbec. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoro, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že? No,
2: hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, abyste to rozuměl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: To je běžné.
2: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapáli. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, jo, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potlesk.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Přesvědčím. Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říká: slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal: tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala: je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž, tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor. Ha, začali se smát. A on říká: no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říkám: no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se ha, ha, ha. Šlitr řekl: to nevadí, budeme hrát první sloku.

0: vrtěla v rytmu toho twistu, pak Schlitter zase a Rohář řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Rohář řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
1: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
2: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
3: Franto.
2: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
3: Ale hledám takovej šáteček. Musím, kdo jste mi vzal ten kapesník od hotela.
4: Je pánové, to je klukovina. Brát holce památeční šnup tychl. Ta bestie ho za tomu škrtí.
3: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
2: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
4: A to si představuješ jak?
2: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
4: Vždycky najednou to budou jatka.
2: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červený kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
4: Tak prosím, sedaďte se.
3: Chci škrtit první, než bude rozdejšený
2: tele. Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
4: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravený, takže my můžeme začít. Jako první korčuje, kde se bude Svetu Plukček. Škrtí na hudbu, proč by se netěšili? Cestou urobil iba jednu piruetu a celá jazda postrádá skoku. Ale škrtí pes a už kde se bude plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetu Pluk, mamka bude mať radost. Bravo.
2: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý Salchov, promiňte dvojitý.
4: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
2: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozhodčí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jim mohl Kondelík odpustit.
4: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělá brasá holubička je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
2: No gabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
1: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: taky... Pamatujete si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju si, bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo prostě jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: Nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Já to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbourat explicit, kritiky,

0: víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

jak řeku mezi horami, nezastavíš ji pelami. Co bylo před, je za námi, Aničko posedla.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No, a takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako, československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. No? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
5: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta tady člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečna, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
5: ale ne,
7: dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já, když jsem začínal, než jsem se stal ředitel.
7: Taky byl úplně...
5: Já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte...
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
3: Ne.
5: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
7: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
7: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
7: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
7: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
7: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím.
4: Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
4: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
7: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
7: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
7: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
7: Další než soudružka!
8: Dobrý den, soudruzi.
7: Dobrý den.
8: Vy jste ředitel?
7: Ne, já jsem Václav.
8: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
7: No dovolte, já vám budu...
8: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Liduško.
8: Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš a jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
4: Prosím to kafíčko, jak...
8: Pozdě, pospíchám.
6: Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
9: Doktor Novotná.
10: Dobrý den. Dobrý den.
9: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den, ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
10: Ano, fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
13: A načpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
14: Je nějaká provokace, ne?
12: No.
10: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je, do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
15: Logické, my tu denně všíváme budíky.
13: O čem poradit?
10: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
13: No, ne, to vám někdo přednášel?
10: Ne, to jsem četla v beletrii u Taylora nebo Harriota.
13: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barbošíková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy, noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

karton na burek, a taki porcelan. Sobie

0: Máme 5 minut po 23. hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl krávín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák. Jako páso krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako páso, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom řetáři, že už krávy přivazovali. On je dohnal domů, aniž by panička nepotřebovala, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem, mají v novinách. No, milovali jsme ho, díky jemu jsem se naučila říkat dro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct dro, říkala jsem šumilo, místo ro, a když maminka říká, jdu v čom běž a zavolej na Harika, jde k večeři. A já jsem prý vyšel na schody a volám, Hariku, po něm večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, no. Jenomže já jsem potom to ro říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, rušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká. Už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik měl roku, ale hodně. Takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali, no a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada. Já jsem toho Harika neviděla s ním opravdu dlouho, nějaký rok to bylo. Já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda, jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Říkám, špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
0: No, vy...
1: A to nejednoho, že? Potom, no prvního hned přišli ten roztrámaný kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, uváhaného u budy, to byl náš Hariček, vám říká, aby se s tím nasfotil a nějaký známý tatínkův,
0: no, no,
1: a byl zřejmě
0: jsme...
1: u novin a byli jsme vyfoceni v novinách a říkám, jednou jsme měli ten, když si mamince potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Bulny, aby se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velký Karlovic, že by potřeboval psa, taky měl mi šimovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já jdu taky. spakovala aktovku a já jdu taky do ideárky, já jdu taky. No a dělala jsem hrozné loterie. No nakonec Haríčka odvezli, ale za týden nebo za teba, on měl totiž zavřeného, on ho hned nepoučil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, pršelo, škaredě bylo. A ten Harík, mokrý, zarušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů, tak čekal přede dveřba. Mamka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harík. A jak tatínek zavolal Haríku, jak on nesměl na gauč, to on byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, že z toho už nevzal. Tak zavolal Haríku, ten skočil na něho, na ten gauč a on ji zavolal. A říkám, že pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil. A tatínek říká, nepad, já on vám ho nedám.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
1: My taky, já zdravím všechny despace, mějte se hezky a co vám v životě daří.
0: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířacím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. A dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak jsem jí dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další Fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
0: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne. Ta ztráta většinou bolí a někdy může být limitující.
1: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady Betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, to byl, jak říkám, ta byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
0: A máte nějakou fotografii, ke které se
1: mám
0: ráda vracíte?
1: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
0: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
1: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
0: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakreslého, papouška nebo cokoliv jiného?
1: To ne. Tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa. I když tedy mě kouz dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina. Běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici a ten pes prostě mě měl jako vetřelce. Tak se mi zakouzlo lejtka, to by bylo asi 8 let.
0: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuji za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou
1: Slouchám.
0: Noc.
1: Drží mi palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť Podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na některé čtyřnohé, upeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá French státu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění. Děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejúčlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Tref, Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím, ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i v zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů. A ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru. A já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do 2. ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku, řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila, a ta zemřela v roce 1999 až 2000. A tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázana. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začaly chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nalezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu.

0: která přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítostivě hleděl, a jak se mám dostat dolů. Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl různé jiné? I když později se mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel, takže v takovém soužití jsme takhle dosnívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný. Byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
1: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
0: Tak budu teďka tady mám bibinku, tak přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
1: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní...
1: Veronika Zakomluka.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19., že ano?
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocena krásná dalmatinka, krásná, a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja a já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala, aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno, už byla v letech, ale je krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do rakovníka se jelo autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
0: Ano.
1: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, vídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla málem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
0: Aha, druhý člověk.
1: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Já vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je jakoby i lepší než nějaký člověk, který je zlý.
0: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám pejsek do života přinesl. Moc vám děkuju, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
1: Já děkuju všem posluchačům. Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně posluchačů. Tak ať se si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všechny zvířátka, ať jsou na ně hodní.
0: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevčice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě. Ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh. Myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané, tady tomuto byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určení a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudáka jsem, byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali. ale já jsem jí zachránila vlastně život, protože potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné, ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože bylo, ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, jste řekla.
1: Ano, děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji
1: za
0: vaše
1: všem daří povídání. A zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich si budeme povídat až do 1 hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete? 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co po

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to 2 dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, savašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do 2 dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostala asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář, pan doktor Ekr, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky, tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Aha. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám 3. rok, kdy jsem o něj přišla, tak tady celý večer jim probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
0: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
1: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidu marodit se srdíčkem a plíce, prostě mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, aby ho nechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale bylo vidět, že to den o den nebylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocema mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky. A on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji z dálky, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. On ji ze všeho vyléčil. A teď se řídí pejska. Já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A ono to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto vaši dva moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan Kapitánčík mají taky psy, a taky se zmínili už, že kdyby tohle to až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejdou užívali svých psů. A vůbec všichni prostě, A paní, jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč bych toho psa měla mlátit?
0: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
1: Protože ty řeči je poznat, tak si taky svý milujou, takže proto to říkám.
0: Ať se vám daří, přejeme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout. Protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se cvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, abych pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala?
1: Ano,
0: ano. To je neuvěřitelné.
1: No, to opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme

0: jako
1: jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem jako ty trasy si uměla představit.
2: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kde se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu?
1: No.
2: Byl s vámi až do konce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem ji měla a to ještě ona přežila.
2: Ano, ale
1: u nejvíc
2: jak
1: tyhle vodící psi žijou, se dožívají. Vlastně se mi dostala 2letou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech a já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě. U mě.
2: U vás. Mm-hmm.
1: Jo, jako dospala. Už potom, opravdu do posledka, až poslední týden, najednou přestala žrát, tak jsme zvolali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A taky jo, dospala, pak spala a až dospala.
2: No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada,
1: ne.
2: Nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no, za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech, kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo to a chodit hodinu venku to. A zajedno, já bych ji dostala jako pomůcku a když bych jí, já odešla dřív, než jí by bylo 5 let, tak by ji museli vrátit. A to prostě pro toho psa je hrozný, když by jako si měl zase někde zvykat jinde a to já jsem jako bych, natolik mám ty zvířata ráda, že už jsem pak říkala, že zajedno už člověk,
2: rozumím.
1: Mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako dalšího psa jsem nechtěla.
2: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
1: Tak si. Dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10-20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Ivetka.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já bulím, já normálně bulím, takže jsem slyšela ty příběhy, ta rostená následná, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tak jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady stinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka, z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, vstaň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala, mám něco Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To bylo blázen, ale já jsem mu milovala. Nakonec teda umřela, jsem mu pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu, tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok, takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá a taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbil, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný dvě žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma dvěma krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox terrier jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl, ten pejsek na volno normálně šel se mnou. Já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom. To jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen. Tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej. Takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mít. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka, říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. A říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme, jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně mít z náručí do té školky, těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, tak je malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou v práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Ten to zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takyho malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Tatko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Hmm. Jsem si odvezla dom, žil se mnou 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju, vyprávíte krásně, poutavě, mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovicích v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle vizáže to byl jeseník, ten jezečí hnězdin střiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do Jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to lové pejsky. Tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi vezme domů děcko. Tak mi dovezla Dianku. Dali jsme jméno Dianka. Je fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už jí máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. S písemnou samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, při blbosti, takové ty já říkám sladkosti, plus její granulky a pak to mi zbydou penízky nakoupím rodině. A jsem zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak uhladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, 3 byli po ní zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo? Slyším vás dobře.
0: No.
1: Teď Janka leží u mě, olizuje mě, protože už o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se toto může stát? Vypátrala jste někdy potom? Přiznal se někdy?
1: Ne, víte co,
0: kdo to
1: já
0: udělal?
1: Jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlí Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak děcka se s ním můžou dělat, co chcou hladit, jdou na si lehnaní, už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce,
1: teda osobně myslím, jako nemůžu to dokázat.
0: No, ale tak...
1: Protože na nikoho nereaguje, jo. Mm-hmm. Opravdu, já chodím s ní bez voditka, bez náhubku, protože já jdu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem se naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí přes obchodem nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ním vyroste tygr prostě.
0: Pani
1: Takže
0: Emma.
1: Já si myslím, že asi byla... nebo narodila se v takové a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili a když měla Dianka, bohužel štěňata manželi neuhlídali, když se hrála a měla to se štěkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětině, v Polsku, a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali do zadvědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál.
1: No,
0: teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu
1: a
0: noční linku zase ve 23.
1: A všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu večer z práce, tak chodím z prchu, lehnu si prostě vaše rádio a poslouchám.
0: To
1: a
0: jsme rádi.
1: Krásně,
0: teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí kamaráde, kteří prošli našimi životy, zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky a pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archívy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až kvašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit. Ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, to je hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohla.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým a ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
4: Ještě nejsme všichni.
8: Ale je 8 pryč.
4: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
8: Jak?
4: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
8: Co, počkej, vy jste měli byt?
4: Vertikální.
8: Co to bylo?
4: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
8: Počkej, jak jste spali?
4: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
4: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
4: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
8: Vy jste asi byli parta za všechny drobnice.
4: No, jeden za tři a tři za jednoho. Necháš to?
9: To je jenom okurčička.
4: Ne.
9: Některý vůně jsou silnější než já.
4: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že asi?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásný,
2: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
3: No.
2: Takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na Damu dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
11: Hele, Vařenka Popincová.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mine, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párlova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Jo, šlo o věc,
1: chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano. No
2: tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No tak ještě byl asi hodně mladý, no to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Viď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš.
3: No.
9: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, vidíte to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak bychom tady sehnali teď někde malíře.
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poldinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? No. Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba světky, víš?
7: No neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby spříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, co mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
12: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, netelkej dítě, to je oboj.
12: Co je, co se stalo?
3: Řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to,
11: slyším,
3: pánu?
11: Slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádherný?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustíku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
3: Co pak normální mužský kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačenko, dítě moje, ubohý.
13: Maminko!
12: Vždycky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: Ale vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte to,
14: přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Co jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná. No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
11: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
7: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
7: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky ujedem. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabí, mu ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Pane Šenku, pojď ho dostrážit a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu, v čem to vedělo?
5: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fiodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel
5: a já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotičko moje.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba?

0: po tom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
1: A kdo pak ví, jak to u nich je?
0: Hmm.
1: On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
0: On Martínek, jo. No. Proč?
1: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
0: No počkej. Tobě je líto Martínkovi.
1: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
0: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martínková udělala takovej dojem.
1: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martínková dělala?
0: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
1: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
0: A když mě o tom přece vůbec nezáleží.
1: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
0: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
1: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, a to je pana Martinka, paní Martinkové.
0: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
1: Já vůbec nevím, že šilhá.
0: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
1: Je úplně jedno, jestli jsi špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
0: Co jsi to řekl? Já, že jsem špidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
1: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
0: Málem jsme se hádali, vy.
1: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
0: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
1: Ano.
0: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
1: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
0: Ne.
1: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? Tak on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
0: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci
1: ale
0: na růst
1: ne.
0: Jako
1: ale.
0: Sumec, já pak dělá sumec na úkazu, já chci sumec.
1: Ale ty přece nebudu dělat šaška, když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním ti muskej jako sumec, no.
0: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatým mužem?
1: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
0: Já že ho miluju.
1: Jistě.
0: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
1: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
0: Co jsi to řekl?
1: Koťátko.
0: Co jsi to řekl? Koťátko. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
1: Co je?
0: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
1: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechá na růst sloty, víš? Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
2: Naschledanou.
1: Bohem.
0: Vidíš, co děláš?
1: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
0: Dobrý večer, pane Martíne.
1: Dobrý večer, paní Martinková.
3: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: "Vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky." A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
4: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala, Já jsem nevěděla, že seš

0: sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala, no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí, to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
1: Tak to je krásný.
0: A ona stuhla a zasmála se a říkala, ty jsi vtipná.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabán v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hati je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká žíža už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hád a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
7: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
7: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
7: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
7: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy?
7: Žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
7: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco? Třeba?
6: Ne, má to napsaný.
7: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
7: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k pointě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
7: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
12: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
13: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
12: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
13: Na městském úřadě Paltry.
12: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
14: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: Bartovské hrytě večer se stavil.
12: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
14: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
12: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
14: Paní profesorko, mohl bych si ještě říct tu variantu, jakože už si tykáme.
12: No prosím.
14: Ich liebe dich.
12: Du bist...
14: so schön.
12: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
14: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
12: Vy mluvíte německy?
14: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
12: Děláte si legraci?
14: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
12: Pane Wasserbauer? Přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
14: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
12: Jaká?
14: Přísná.
12: To se vám na mě líbí?
14: Všechno se mi na vás líbí.
12: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
14: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam... Povídat si česky.
12: To bych nevylučovala.
14: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
7: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě
7: Měřábem.
6: Jo. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byla, že jo, kameraman byl s námi.
7: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na Jeřábu, no a pak nás pustili, no.
7: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže a nebyla zima, takže nám nebyla zima.
7: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
15: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
15: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
15: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
15: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
15: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
15: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
16: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

si v Porsche. Vítale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.